0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si nehraj.

0: noc.
1: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
2: Byly 3 hodiny.
3: Posloucháte
4: Hej Rádio.
5: Hej Rádio.
6: Full time rock for you.
7: Rádio Hej. Rádio Hej.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.

Hey Rádio. Hey Rádio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Rádio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Rádio.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne...

0: No, chlapče, to už tady bylo.
1: Aha, už je to tu zase a v rokovějším rochu.

0: Stružníkem ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplenu. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.
1: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
2: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
3: Hey Radio. Hey Radio.
4: Full time, rock for you.

0: Cash Diet a jejich Satisfaction, novinka z letošního roku ze startu, kterou jsme také propálili v hitparádě. Čest práci a dobré jitro, národe, rozehřátý na 100 stupňů Fahrenheita. Pekelný červen pokračuje dalším žhavým dnem, a to posledním pondělkem, kdy opět přestaneme používat olejčky, ale rovnou se posypeme grilovacím kořením, ať máme fazonu jako kuře na grilu. Konečně jste zjistili, jaké to je se spotit v ložnici bez jakéhokoliv směšného pohybu s opačným pohlavím. Tady je Vastějíč, dnešní ráno opět v mé režii a myslím, že to tak bude i ve středu, protože kluci jsou choroboplodní, prostě není všechno paráda, no ale zase my dobře hrajeme, co si budeme povídat. Takže dámy a pánové, pokud jste připraveni na ranní jízdu s Vastějíčem, je to dobře, tady jsou Poison a vzpomínka na 80. léta. Dobré jítro!
1: Good morning! Buongiorno!

Jo, tlačno tam. 80. léta, my tady sevření v socialistické komunitě a když Stromboli se zjevili a vydali desku, stáli jsme fronty za 50 korun stálo LPčko a působilo to na nás jako zjevení. Tak to byla vzpomínka. Jinak samozřejmě dneska podle kalendáře pro mnohé raději nemá svátek nikdo. Ačkoliv zrovna pan nikdo může slavit dvakrát a žalovat či plakat dvojnásobně. Je 29.6. a ironii osudu je dnes světový den tropů. Tomu nechcete věřit. To prostě nevymyslíte. A co se mentýče, tak je to, jak jsem řekl v úvodu, a je to Petr a Pavel. Jdu popřát Stridovi a bratrům Štěpánům z kapeny 13. století. Toho, koho myslíte vy, ani omylem. Ale Petru a Pavlu je kolem nás přece jenom dost. Ale ještě se k tomu samozřejmě vrátíme. 6 hodin 13,5 minutky, tady jsou pouští Crystal Viper, již neexistující formace a samozřejmě Still Alive.

Tak jsme se přesunuli do roku 1995 za album Big Bang finských Valtari a jejich mega hit Stage, kterou jste právě doposlouchali. A svět obvnul další virální video, přátelé Zeleného údolí a přítelkyně z domu smutku, normálně vám to musím říci. Na záběrech tohoto virálního videa je vidět muž, který klade plátky slaniny na pánev na slunném parapetu. Jestli si chystáte snídaně, chcete ušetřit, je to ta cesta, je to ono. Následně pak přidává vejce. Ve videu je patrné, jak bílek začíná tuhnout. Francouz si tak připravuje anglickou snídaní prostřed vyhřátého města jen s použitím slunečních paprsků. A s humorem na závěr přidává komentář, zítra si uvaříme jehněčí se šampiony. No není daleko od pravdy, protože ve své podstatě musím přiznat, že když jsem si včera nebo předevčírem, a není to jedno, uvařil kafe, pak jsem musel nějak odskočit, možná zalívat, já nevím, co jsem už dělal v té chvíli, káva už byla jakože lehce studená, a to mi nevadí, to na krásu, víte, jak to funguje. Jenomže ona za chvilku zase steplala, zase byla horká, zase byla teplá, jako jo, takže káva dvakrát převařená, to nechcete, jako to ani omylem. Jinak, jakou jste prožili noc? Byla to noc s princeznou? K tomu se ještě taky vrátíme. Princess of the Night a Saxon na iRadiu.

V této chvíli, když se podíváte na hodinky, je 6 hodin 31 minut, vy raníte výjimečně ranní baštu, takže baštíte společně s rádiem, hej, to je dobře, ale teď půjdeme za sportovci, protože tak trošičku mě to mrzí, na druhé straně je mi to vcelku fuk, ale říkám si v duchu, že v té naší republice se poslední době dějou komedie neskutečného kalibru. Protože všechno je zase jinak. Nicméně příběh fotbalové Karviné a jejího odvolání proti drakonickému testu na fotbalové půdě končí. Slezský klub stahuje své odvolání proti verdiktu etické komise Fačeru, která ho za ovlivňování utkání vyloučila z ligy a udělila mu 10milionovou pokutu. Co to v konečném důsledku znamená? Karviná se přesune do druhé nejvyšší soutěže a její místo mezi elitou bude nabídnuto Táborsku, případně Artisu Brno, případně Dukle. Nedokážu si tedy představit, že na stadionu na Táborsku, že se bude hrát. Jo? To už můžou hrát normálně i okresní Přebor a všechno ostatní. Čekají nás ve fotbale. Časy zlý. A tady je hudba Praha. Ano, časy zlý, časy zlý, časy zlý. Ale nikdy nebylo tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř, nemyslíte? Třeba teď stojíte někde v koloně, v Praze třeba, takhle na tom okruhu, no, a vám nezávidí nikdo asi.

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry.

Good Hardy si půjčili od Matt Friedmana, takový je to hit a udělali z toho další docela slušný hit, co myslíte? Máme 6 hodin 39 minutek a já tady čtu, že silné bouřky, kroupy, přívalový déšť, meteorologové vydali výstrahu. Škoda, že neřekli, že i přímo bude sněžit, jako ani se vyzvou z toho všeho. Z obliga by byli, aby, no to je jedno, prostě zkrátka dobře. Zase to dopadne dneska tak, že když se správně neoblečete, tak to bude vypadat blbě. Já jsem nedávno šel takhle po Havířovu a to ne, že jsem z Havířova přímo, jako jsem se tam jako narodil a působím jinde, ale to nevadí. Ale důležité je, že šla holka, která byla očividně mladá, očividně se blbě oblékla a očividně za sebou zanechávala mastné fleky na chodníku, protože tekla jak Dunaj v 97. Tak ty horka, rozumíte, rozpálí všechno. Já jsem si včera chtěl vzít, co mám oblíbené bombony, to jsou ty arašidy v čokoládě, no tak byly to jenom arašidy, ale zase zmazaný jsem byl jak prase. Ale víte vy co, ono to je všechno takhle dírou ke zdi, ale já to mám rád, jako radši ať je 40, než ať by bylo -5, jako to je pro mě, já jsem ten typ člověka, my jsme rozdělený národ ve všech směrech, teda podotýkám, ve všech směrech, v tomto počasí se určitě, ale že už uvažuju, ale když se dívám na ty teploty, které budou, tak v podstatě tady na Moravě to bude daleko silnější, než to bude tam na západě u vás, no ale nám je to úplně jedno, nám je to jedno, nám je to jedno, my pivečko nemáme, ale do hospody vás pozvu, protože kdo by si po ránu mohl dát pivo? Ty je alkoholik, anebo ty bezděláci ustánky.

Ahoj, tady Jirka Krhut. Prostě se snažím nahrát nějakou zdravici pro rádio Hej a doteď jsem nic nevymyslel, ale to už je vlastně můj problém a proto zdravím všechny, které to doteďka ještě pořád baví. Mějte se krásně a zase někdy naschledanou.

Máme 6 hodin a 50 minutek bez pár sekundek, toto byla skladbička Animal od kapely Def Leppard. Mimochodem byl to první single z alba a stal se prvním hitem kapely v top 10 jejich velké rodné Velké Británii, kde dosáhl 6. místa. Mimochodem Animal je kapelou obvykle označována za nejobtížnější skladbu k nahrání pro album Hysteria. Byla to jedna z prvních písní, které vznikly na začátku roku 1984, ale ani kapela, ani následní producenti Jim Steinman a Robert Mutt Lang nebyli schopni vytvořit požadovaný zvuk až do 2,5 let pečlivé práce. Byla to jediná skladba z Hysterie, kterou Rick Allen, bubeník, před svou autonehodou nahrál na akustickou bicí soupravu. Bubeník si během raného nahrávání nahrál beat písně na 4-stopovou kazetu. Později studiová verze nahraná na bicí automat zůstala z velké části stejná jako dřívější demo, které kapele začalo znít zastarale. Dokud k němu Joe Elliott, zpěvák, v červenci roku 85 nenahrál hlavní vokál. Potom vlastně byli ohromeni, že kolem něj přepsali celou tu skladbičku a znovu nahráli doprovodnou stopu. No a vidíte, je z toho světový megahit. A my pokračujeme dále, protože do konce hodinky nám zbývá i 9 minutek. Jestli fakt stojíte někde ve frontě, v koloně, v autě, není vám to závidět. Jestli máte starou plečku a nemáte klimatizaci, o to hůř. Tak třeba napište, třeba vás osvěží nějaká naše písnička, třeba se hecnu, hodíte 5 korun do jukeboxu, vypadne z něho písnička, tady nehodíte nic. Jsem ještě z levného kraje, že?

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
1: Hey Radio. Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.

Venus 5 a jejich novinka v letošním roce, 5 roštěnek napříč Evropou, jako musím říct si jednu věc, žádná hrůza tam není a užil by si úplně každý, kdyby takových 5 roštěnek přišlo na vaše party nebo někam se objevili, tam by si vybral každý, já bych si vybral 2x, 3x, 4x, 5x, víc ne, jenom 5, ale na druhé straně pohodička, akorát, že když se člověk dívá třeba na ten jejich videoklip k této skladbice, tak si připadá jako, že je to jiný kanál pro dospělé, v podstatě skoro by se dalo říci, ale věřte nebo nevěřte, začíná nám v 7 hodin 4,5 minutky další díl dnešního ranního baštění s Bastičem a tudíž, přátelé, jdeme do lesa Řáholce a víte mi proč? Protože tam je taková paní Manka a její biznis už znáte. Já jeho skydrou Manky biznis. Good morning, buongiorno, zudeňák. Vy to mi pánstvo.

Jen vám chci říct, že Kiss Radio je best. Pokaždý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou KO. Radio, hej? Rock on air every day.

0: Tak to byl Grok, všichni známe tváře, včetně Hajdučáka, průšviháře. Tak a teď už pojďme se podívat, dneska má svátek, já tvrdím, že nikdo, ale vždycky někdo je. Když se podíváte do, na stránky hejradio.cz, najdete tam Petr Zlámal, Petr Havel, Pavel Zelinka, jo, tam najdete jména, která dneska by měli, nebo měla by slavit, jako měli by opíjet se, nebo alespoň postavit a tak dále. Ale to už nechám vyloženě na nich, jo, protože ve své podstatě člověk se potká, nepotká, ví, neví a tak dále, všechno možný. Ale vzpomenete si ještě vy, jako takový ti odrodilci, na to, jak kdysi dávno, dávno tomu, já nevím, v pravěku, řekněme tomu, jo, tak existovala taková zajímavá věc, která bavila celý národ.
1: 100 roků v šachtě žil, mlčel jsem.
0: No.
1: Roku kopal jsem.
0: Ale on už dokopal uhlí. Já jsem to záběrně pustil z toho důvodu, že to byla báseň Petra Bezruče Ostrava. A v ní se mimochodem našel, protože všem Petrům a Pavlům za malou chvilinku, až na výjimku, bude hrát teď bubeník Pavel a kytarista zpěvák Petr. To jsou bratři Štěpánovi a patří jim 13. století. No a v té básničce Ostrava se totiž ještě objevuje takový text. Všichni vy na Slezské, všichni vidím, nechtě vám Petr neb Pavel, mějš prskryt krunýřem ocelovým, tisícům k útoku zavel. Čolankary! No a je to úplně někde jinde zase, jo. Co se dá dělat?

0: říkám si, co chci, hraju si, co chci a basta.
1: Co jsi to říkal?
0: Nic, to já jen tak.
2: Jirka Basta, neohrožený rocker.

jsme se dostali společně v čase 5 minutek před 7:30 do roku 1996 na 12. studiové album formace ZZ Top a album produkoval tehdy kytarista Bill Gibbons a manažer Bill Ham. Míjeme dál, tady jsou Ed Guy.

Podrobnější pohled do kalendáře si nechám spíše na odpolední Losba Stardust, ale koukám, že v 66. se zrodil asi největší poživač života v českém showbiznisu a měl jsem s ním neskutečné zážitky Dan Nekonečný. No a potom já tady 78, já se v tento čas loučím se základkou a připravuji se na střední a on se rodí Honza Toužimský z Arakainu, koukám. Ale je tady 85. rok. Mick Jagger a Dave Bowie natáčí ve studiu společnou píseň Dancing in the Street. Teď nevím, jestli to byl poput, že zrovna tato písnička, pak si šli spolu lehnout na kus řeči, anebo to bylo dříve nebo později, a nevím, ale vím, že to bylo. No, kuluáry to zaznamenali, no tak já nevím, no, tak je to jejich problém, ale já bych je zřezal a soudil za to. Tady jsou David Bowie, Mick Jagger a Dancing in the Street a rok 1985.

Kapela Peach Hammer se nikdy netajila tím, že pro ně jsou Iron Maiden nejvíce z nejvíce úplně ze všeho, a tak udělej tu den tu poctu, buď vůle tvá. No přátelé, trošičku sportu neuškodí, 7.40, nevím, jestli Milan teďkom běhá nebo cvičí, ale tento miláček národa, proto se jmenuje Milan, miláček národa, Milan, jo, miláček národa, abyste věděli, o koho jde. Tak ve své podstatě nevím, co dělá, ale teď tady normálně zírám. Fotbalisté Kapverd způsobili na mistrovství světa velké pozdvižení. O tom žádná. Po postupu ze skupiny se ve vyřazovací části utkají s Argentinou, mají splněný sen, jsou za národní hrdiny, ale pozor, není všechno zlato, co se třpítí, protože jejich kapitán Ryan Mendes se ale na velký svátek asi nemůže těšit. Tak, jak by chtěl. Je totiž vyšetřován za znásilnění. Proti Mendesovi prozatím nebyla podle La Gazzetta dello Sport vznesena žádná obvinění, přesto je vyšetřován, a to na Novém Zélandu. Kapverďané tam totiž v březnu v rámci turnaje FIFA Series sehráli dva přípravné zápasy a Brazilka žijící v Aucklandu, která fotbalistům udala kvůli znásilnění, u týmu působila jako tlumočnice a bydlela s týmem i na hotelu. Big Beatová Liduška prostě, no a já si říkám v duchu, jestli těm uchylákům to nepřestane a jestli vůbec ty baby mají pravdu, protože se vždycky říkalo, že žena má vždycky pravdu, jako když nemá, tak platí bod číslo jedna, že ho má. Nemá, nemá, nemá. Léto budíš pochváleno, ale v roce 69. To nám ještě...

0: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
1: Hvězdného Marilyna Mansona,
0: slavné Arch Enemy,
1: In Flames,
0: Slaughter to Prevail,
1: The Rasmus.
0: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
2: Masters of Rock.
0: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
0: Zach Wild a jeho Black Label Society.
1: Veselá parta Aylstorm.
0: I Američané Savatage a Testament.
1: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
0: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
4: Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastný.

řekl, že ani nemám představu o tom, jestli MC Milan je připravený ve svém studiu. Já už mu volat nebudu, já jsem mu minulý týden volal a on normálně, jo, to byl pátek, jo, a on byl nepříjemný, ospalý, zapínal teprve stroje, takový zpomalený byl. Milhouse, co to s tebou je, čeče? Ty budeš muset přijet tady na Severní Moravu, vypít hektolitry nějakého žhavého moku, pak to všechno můžeš vybíhat. Máme dvě přehrady tady, Těrlickou, Žermanickou, takže se můžeš vyřádit, jak chceš. Já si mezi tím sednu někde k některou a budu si chytat ryby a dívat se, jak se trápíš. Ale na druhé straně zase si říkám, Milan přijde, jak mě zapne šavle, okamžitě, to je něco podobné, jako když jde chorý na hřiště, tak mu tady vzadu přepnou v hlavě takový přepínač a z něho se stane magor. U Milana to je jiné. Milan ten přepne a z něho se stává naprosto fenomenální metalový guru. A právě to teď rozjíždím, abych mu předal žezlo a řekl Milhouse. Měj se úžasně, bav ten národ spocený, co zanechává mastné fleky na chodníku za tebou a za sebou a podobně. A hlavně kloužou. Metalový guru Milan Krčil za malou chvilinku a krásné ráno a úspěšný den.

Ještě si koukám, že tady přišel mail od Zdenka, že bych chtěl zahrát od Markýzy John Chladná, že se to hodí k dnešnímu počasí. Nevím, jestli se to hodí, já jsem tu skladbu neslyšel, ale jestli to zpívá o své babi, která je studená jak si čumák, tak to nemá s těmito teplotami nic společného. Ale Zdeno, zahraju, co by ne.

0: Kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
2: Bylo 8 hodin.
3: Posloucháte
4: Hey Radio.
5: Hey Radio.
6: Full time rock for you.
7: Radio Hey. Radio Hey. Na nic.

Dámy a pánové, krásné pondělní dobré ránko. Jirko, moc děkujeme, nebo já respektive děkuji za krásné, příjemné, nádherné nahození. Náš matador a pilot éterem Jirka Basta má za sebou ranní proud, tak děkujeme. No a my samozřejmě jenom připomeneme pondělí 29. červen, svátek má náš pan prezident Petr a Pavel dohromady, takže přejeme hodně zdravíčka. Tak jo, Volbeat, to je startující muzika za okamžik. My si dáme ještě poslední doladěvačky. Luďku, středy trošku. Já vím, že je pondělí, středy mě trošku zvedni. Dobrý!

0: se v rychlosti podíváme ze Švédska do Prahy aktuálně. Budou nás zajímat pražská koupaliště. Je to tak, tropické počasí přivedlo o víkendu na pražská koupaliště stovky lidí. Na biotopu Lhotka i na Petince se kapacita areálu naplnila během dopoledne a další návštěvníci museli čekat, až někdo odejde. Podobně rušno bylo také v Radotíně. Praha aktuálně.
1: Hej! Hej, Radio. Hey, radio.

0: Přichází Megadeth, také přichází Honza Riedl za okamžik.
1: Hey Radio CZ.
2: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema Barvy, největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema Barvy, nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema Barvy, místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradišťská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
3: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Hey Radio CZ.

0: Honzo, samozřejmě i vám krásné ranko, 7 minut a popu nemáte, já vás zdravím a slyšíme se.
1: Slyšíme se, tady to je signál, který máme rádi, ani nebudu říkat odkaď, všechny vás zdravím, všem přeju krásné léto, krásné prázdniny, které začaly, přijměte si, že na vás nechrlím tak strašlivě, jako obvykle, naopak zapnul jsem takový ten prázdninový režim, to znamená, že klid, pohoda a ono to takhle vypadá docela i na dálnicích, já jsem před chviličkou koukal na všechny hlášenky z našeho Národního dopravního informačního centra, z dispečingu, od asistence a podobně, není to žádná tragédie, skutečně naskočily prázdniny, to znamená v tuhle chvíli, když se díváme, tak třeba křížení D1, D2 u Prahy, teda u Brna, to jsem opravdu už teda pragocentrista, naprosto nesoudný, omlouvám se všem samozřejmě špilasům. Hele, je to tam docela pohoda, ani tentokrát se Balkán až tak silně neřítí do západní Evropy, je tam trošku jako hustějc z té D2 směrem jako od Bratislavy, ale vidím tam hustější nebo silnější provoz, tak v posledním tak kilometru a půl není tam nějaká nekonečná kolona. Docela podobný je to i u Prahy, to znamená třeba dojezd D5, je to tam pomalejší, ale ne tak brutální jako vždycky, nebo Pražský okruh, ten je docela dobrý. Trošku upozorním, a to bychom mohli probrat separátně potom dojezd na letiště, protože tam samozřejmě už začínají cesty na prázdninový dovolený. Hele, vím, že ráno byla docela kolonka na dojezdu D11, to je od Hradce a od Poděbrad do Prahy, ale tam byla kolona mezi 18. a 13. Ale to je takovej zvláštní malstrem nebo bludný asfalt na český dálniční síti. Tam prakticky nikdy není žádná příčina, aby tam vznikala kolona a je tam. Já jsem se tam několikrát byl ráno podívat, koukal jsem kolem sebe, až jsem si opravdu obratle teda ukroutil málem, ale nic jsem tam neviděl. Tam prostě je třeba opravdu trpělivost a počítat s tím, jestli to tam děje. Tak a teď bychom se mohli podívat společně na to léto. Jednak jsem vám všem strašně moc chtěl poděkovat za to, jak jsme společně zmákli. Společně, tak to není naše dílo, zmákli ten odjezd, první odjezd na prázdniny. Docela výrazný byl už čtvrtek, to jsme si říkali, protože v pátek ráno jsme se slyšeli. Potom ten pátek odpoledne, ale nebylo to až tak děsivý. Tam hnusný bylo číslo teda úmrtí, protože to opravdu fakt jako se vymykalo teda statistice a vůbec to nebudu komentovat. Prosím, pojďme všichni mít radost ze svých dálničních známek a nevzdávejme to předem. Ale pokud jde o ty odjezdy na dovolenou, tak krom toho odle víkendu, který doufám, že jste si užili teda někde s nohama loktama teda ve studený vodě, tak pojďme si probrat, jak na dovolenou. Speciálně ty jižní směry, to znamená třeba trojka, to znamená, že jo, jako tady od Mirošovic z D1 dolů na Benešov, Tábor a potom dálnice dolů, tak to je v pohodě, tam nic opravujeme, protože u Votic je hotovo, celá D3 jezdí buď 130 nebo 150, mezi námi jako je to úplně jedno, ale prosím. Jinak ty úseky dole na hranice, tak to už stavíme a nějakých, myslím, že to bude 6 kilometrů, zprovozňujeme teďka na konci července, trošku už tam pracuju s nějakým konkrétním datem, ale to si nechám někdy na příště. Potom pokud frčíte někam takovýto Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, tak jestli ze zvyku starýho jezdíte po 38 z Jihlavy dolů na Znojmo, tak to asi možná nedělejte, spíš fičte dál po D1, protože si myslím, že ji projedete docela pěkně kolem toho Brna, kolem toho 196. Ano. Možná to tam bude trošku hustší, bacha na to omezení, ale a dopravní značení samozřejmě, ať nám nevědete mezi bagry a monterky, ale myslím si, že to půjde taky. A pokud jde o jízdu třeba od Ostravy dolů, tak tam si myslím, že taky je to úplně v cajku, protože když tam je teďka výhoda tím, že jsme otevřeli tu celou D1 u Přerova, tak vlastně už kdekoliv se cokoliv stane, tak si můžete vybrat, když to nepojede na Kroměříž, tak šup a můžete skočit na tu 640, 35 Olomouc Prostějov a když, tak zůstaňte na D1, ona je docela pěkná. Navíc byste mi konečně mohli pochválit ten úžasný mikrokoberec, který jsme natáhli u Ivanovic na Hany, tam kolem toho 236. 238. Já tam tuhle jel, jak jsem jel z provozní D49 do Frištáku a to byla taková lahůdka a jenom já vím, co je pod tím.
0: Honzo, nádherné povídání, já jsem to nechtěl ani přerušovat, prostě to bylo skutečně prázdninové, velmi laděné, vyladěné mluvení, ale hlavně samozřejmě i důležité informace, které se zařadily, nebo zařadil Honza Riedl. Honzo, máme ještě něco, nebo už to spustíme jako do muziky, anebo takhle, já bych vás ještě chtěl možná si něco poslechnout, jako to bylo fakt jako hezký takový prázdninový hlásek, jako dobrý to bylo.
1: Že bych otočil toho Kaju Maříka ještě na stranu 19, ne, to vám neudělám samozřejmě, ale co vám udělám, tak ano. A to vám během prázdnin párkrát zopakuju, hele, ono přeci jenom zvlášť v těchto vedrech, jo, tak vím, že pro některý řidiče to bylo trošku napínavější a ne všude jako byl úplně volný průjezd, jako někde byly docela nějaký plechy, takže opatrně. Úplně nejdůležitější na celém světě, a teď se to o tomhle víkendu projevilo opravdu několikrát, koukat před sebe, možná jste viděli i nějaký ty videa, třeba i to video ze Slovenska, to bylo prostě strašidelný, o tom jsme si povídali minulý týden, ale hele, ať se děje, co se děje, tak pokud vám třeba na dálnici vyplivne auto, je vám blbě, nebo prostě dojde benzín, nebo něco takového, prostě nepříjemného, najednou jste tam sami a je to fakt jako hnusný, ten provoz najednou lítá kolem vás a jo, opravdu fakt je to pocit, vím, znám ho skoro už nějakých 14 let, tak nezapomeňte 800 280 281. A buď dostanete dopravní informaci, nebo vám pošleme asistenci. Hele, ta je bezplatná, jak to volání, tak příjezd i výkon té asistence je bezplatný. To znamená, že skutečně na té dálnici, když už se ocitnete v takovéhle mizerné situaci, tak nejste sami. Označíme vás bezpečně, poradíme, eventuálně začneme třeba s nějakým řešením problému. Nejsme teda bezplatný výjezdový servis, jako to si nás nepleťte, ale to už se dlouho nestalo. Ale třeba já vím, že když v dešti večer za soumraku nějaká maminka s dvěma dětma píchla a pneumatiku zůstala na odstavce a teď jako najednou co, tak hele, naši chlapi přijeli, označili a kolo jí vyměnili, poplácali po kufru auta samozřejmě, pochopitelně, a jela zpátky do bezpečí.
0: To jsem čekal. Honzo, nádherná důležitá informace na závěr. Honza Riedl, tiskový mluvčí Česká republika, ředitelství silnic a dálnic. Děkuji moc, mějte se krásně, užívejte a těším se na další briefing.
1: Mějte krásné prázdniny, jezděte opatrně, koukat přes volant. Hezký den.
0: Moc děkujeme. Full time, rock for you.

Dámy a pánové, my jsme to skoro v 50. minutě po osmé raní nastartovali tvrdým, rozjetým americkým metalem Pantera, Phil Anselmo, Vinnie Pohlavicí a další. Všichni dobře známe, no a my si dáme ještě Judas.

Michael Mister, těsně před celou před 9. 3,5 minuty nás od toho dělí. Protože se nacházíme v prázdninovém čase, tak jak zmínil Honza Lidl, tak samozřejmě necháváme i vás reagovat z různých míst republiky, anebo i ze zahraničí. A proto se podíváme krátce po celé do Itálie. No a budeme sledovat i Chorvatsko, tam jste také.

0: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Je to tak, až jsme s vámi i o prázdninách. Radio Hey, heyradio.cz. Každopádně partnerem ranního éteru, ranního proudu nikdo jiný než stavební holding ve východních Čechách a nejenom tam. Enteria Pardubice, také H-Centrum Pardubice. Enteria Hokejová

Halloween za námi, další informace předáme. Ta nám přišla z dopravního podniku Praha aktuálně. Co se týká také tramvají v Praze. Pojďme za ní. Vedro se tak začalo propisovat do každodenního provozu tramvaje, nebo tramvají zpomalovaly už v sobotu během dne. Prosím, omluvte případná zpoždění, která bohužel už vznikají, ale primární je v pořádku dojet do cíle. Uvedla na sociálních sítích oficiální profil Pražské integrované dopravy, tak s tím počítejte, že dochází k mírným zdržením.

naše parádní motory. Dirk Schneider, krátce počtu na 10. My si teď dáme ale 73. Sydney. Je to úplně jasné. Angus Young, Brian Johnson, Bon Scott, Malcolm Young, ACDC.

Ve stejném roce jako kapela Aparta ACDC, tedy v roce 1973, se zrodila i tato úžasná kapela, už legendární Kysáci v New Yorku. Přesně tak, Paul Stanley a spol. Ale vy nám píšete ze sluníš, přímo z tropických Benátek. Miloš a Petra se vydali do Benátek a vzali si sebou rádio, hej. Můžeme poprosit o Guns Roses do Itálie, hele. Petro, Miloši, dáme to tam, pojďte, brána nebeská.

Úžasnou muziku jste si nechali poslat do italských Benátek, Petra ještě dodává. Rádio Hej jsme si vzali s sebou, je nám daleko více příjemněji. A jestli mohu prej pro naše posluchače, jako tedy pro naše tady v České republice, tak pozor, ubytování v centru Benátek je velmi drahé. Raději vybírejte kempy okolo, ty jsou dostupné. Petro, děkujeme a my frčíme do našeho ranního éteru, ranního proudu, už je tady slash.

Dámy a pánové, ve 9:45 úžasná muzika / Fate Miles Kennedy. Se ale teď už podíváme a podíváme na 62, tedy 1962, Londýn. Je to úplně jasné, Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Woods.

0: českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Je to tak, a je tady ten správný čas a my vyrážíme samozřejmě do další hodiny a tož finálové Ozzy Osbourne. No a i tuhle tu hodinu vám přináší velká parta.cz neboli Enteria Holding, stavební holding Pardubice.

Ozzyho sboru, na kterého všichni vzpomínáme. Hned za ním ale v našem playlistu, na ním Eteru, na ním Proudu, Eli

Kapela, která se nedá přehlednout. Alice Cooper. Alice Cooper, Nita Strauss, Rain Roxy, Tommy Hendrickson, Chuck Garrick a skvělý Glenn Nabicí. Pojďme ale za sportem. A konkrétně tady tenis, dění kolem Markety Vondroušové po vynesení drsného čtyřletého flastru neutichá ani několik dní po oznámení drakonického trestu. Česká šampionka se dočkala podpory od australské tenistky Ayle Tomljanovicové, zároveň však čelí ostré kritice z Polska. Už teď na sport.cz aktuálně.

jsou to oni, James Hetfield a spolu Metallica. Čtvrt na 11 a my si odskočíme do českých Budějovic.

Česká kapela Dog a Beskydy. My frčíme dál do léta, no a k létu samozřejmě patří i různé zpravodajství, jako třeba na Seznamu, jo, tak poslouchejte. Markéta Korvičková rozpálila fanoušky luxusním tělem v odvážně vykrojených plavkách. Eva de Castello sdílela svou kompletně nahou fotku. Drzí fanoušek ji nazval Rašplý, moderátorka si to nenechala líbit. No a žavý únik z reality, Lucie Šlégrové nebo Šlégrová vykukovali zadeček z kalhotek a ta ňadra dmoucí došlo i na líbačku s manželem. Hele, to jsou informace, které já nevím, jako zajímá vás to? Nevím. Dejte vědět tam. Prostě je to ve zprávách.

přátelé, pozor, aby jsme si namysleli, nebo abyste si namysleli, že to jsou jenom celebrity, co se týká moderátorek a hereček, tak nejkrásnější česká lékařka ukázala téměř vše. Krásná Michaela předvedla bradavky ve zcela průsvitných šlaptech. Karle, na to se napije.

končinách mozkových závitů, kde záleží, jak je povolený šroub hemisféry. Někdy se rozpíná ze svýho úkrytu, fantazie se snaží z klece uniknout.

Krásné pondělí vám všem přeje kapela Traktor, Martin Kapek, Standa Balko, Karol Ferda, Petr Bartošek, Pavel Balko a jejich nejvěrnější fanoušek České republiky, Venda Jílek. A my stihneme ještě poslat přání.

Karolinku, je tu červenec 2026 a v červenci se právě potkáme společně s touhle skvělou partou do Paper Jack v Chrasti u Chrudimi na náměstí u krásného domu Konvalinkových.

Tak dámy a pánové, nezapomeňte 30. červenec. Chrast u Chrudimi náměstí, Andy Budka a spol. The Paper Jack. Je úplně jasné, že u toho bude i Radio Hey. A těšíme se na vás. A znovu ve východních Čechách.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
1: Bylo 11 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
2: Hey Radio.

0: Zlato?
1: Ano?
0: Máme plán na večer?
1: Máme. Budeme se dívat a pak uvidíme.
2: Dělejte, co vás baví. Starnet.

0: docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
3: Zach Wild a jeho Black Label Society.
2: Veselá parta Aylstorm.
3: I Američané Savatage a Testament.
2: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
3: To je festival Rock Castle.
2: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
4: Dvoudenní hudební festival Denver Fest. 3. a 4. července. Farma Pálava v Mikulově. Denver. Pokáč. Poletíme, For People, The Gardeners a další. Denver Fest, 3. a 4. července, Farma Pálava v Mikulově.
5: Jsi na šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
6: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Rybochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benšově, Rozdělovicích a Teplicích.
5: Cajda Šrot.
6: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: 13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štenberg, tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbaři Most. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocelot, Detonator. V sobotu například Dylan Chuck Bypass, Alžbeta, Headfire a další.
1: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rockové právní služby v rytmu nejlepší rockové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
2: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz. Probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
3: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet?

0: dostaneme i do hitparády. Pomůžeme ti i s propagací koncertů nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Dar, tady Carlos, pořadatel a moderátor festivalu Kotelhel. Připravili jsme druhý ročník svůjí poctivých hulášů a pořádným rokem. Těš se na legendy jako Arakain, Seven, Totální nasazení, Civilní obranu nebo Zakázaný ovoce. Bude to pekelná jízda, na který rozhodně nesmíš chybět. Doraz 18. července do Horní Pěny na fotbalový hřiště. Děti do 150 centáků mají vstup zdarma a předprodej vstupenek běží v síti NFC Tron. Těším se na vás. Dar.
2: Českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
3: Sviany, české tradičně vařené pivo.
4: Bylo 12 hodin, posloucháte
5: Hej Rádio.
6: Full time rock for you.
7: Rádio Hej. Rádio Hej.
8: Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rokopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

Nazdárek přátelé, tady Kuba z kapely Grammy a zdravím všechny posluchače rádia Hej. Nečekám víc, tak se jmenuje náš novej single, který právě vypouštíme, no a my čekáme, že si ho pustíte ještě aspoň jednou. Přeju pěkný poslech a mějte se krásně, čau.

Býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplenu. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník. Basta.

0: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
1: Bylo 13 hodin. Posloucháte Hey Radio. Hey Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.
2: Tvůrčí skupina Veselý dráp uvádí rozhlasový pořad rádia Hey Los Bastardos. Čekají vás 3 hodiny poprosle zábavy a výživných informací.

Tak to byl Laco Kryžík, jo, a jeho Krejson a návrat krále. Album, které vydal jako naposledy s Krejsonem. No ale co by tak napadlo, návrat krále, to by taky mohl použít já, když jsem tady byl do 8, ne? A pak jsem se šel flákat, až mi z toho málem cvaklo, poněvadž si říkám, ty teploty fakticky nejsou dobrý a nedělá to dobře ani mě. Doufejme, že hudba bude náš lék a že budeme spolupracovat, a já nevím, jestli do 15 nebo do 16, jak mi vydrží organismus. Jo, hold. Mládí je. A do důchodu daleko. Mám je dobrou náladu. Tady je sonáta Artika, tak se hořejeme alespoň artickým vzduchem. Hudebním. A děláte, co děláte, mějte dobrou náladu s rádiem, hej. Nic jiného ani už říct nemůžu.

0: Blonské procesy Testament půjčili písničku Seek and Destroy od Metallica a podívejte se, kam ji povýšili. Já myslím, že udělali dobrý cover a že se to hodilo do dnešního vysílání jenom z toho důvodu, aby jsme neusli na tom sluníčku, ani já tady ve studiu. Dneska máme 29. června. Můj kamarád, když má svátek Krištof, tak říká vždycky, že nemá, a to je vynikající kytarista, že nemá svátek nikdo. No já jsem se děsil tohle z toho dne, ovšem Stvíčkovi Petrovi se napsal Petrovi, ano, po Pavlu, že po smrti. A takový smutný příběh. Ale víte ví, co je dneska za den? Mezinárodní nebo světový den tropů. To nechcete. Venku máme 40, jo, a my slavíme, jako no, máme slavit den tropů. Už máme ty tropy tak nad hlavou. Já jsem se dneska takhle s bráchou bavil a říkal jsem, hele víš co, tak to počasí mi nevadí jako takové, ale proč je mi tak, jak je mi, že mi není zrovna nejlépe? A to asi proto, že když jste třeba v Dominikánské republice, kde už ráno vstanete a máte tam 30, tak ve své podstatě je to proto, že tam je čerstvější den vzduch, jiný od toho moře a tak podobně. Tady to stojí, drží se to, jo, a ještě vám do toho něco spadne a tak já bych to nechtěl ani dramatizovat, ale myslím si, že pokud máte v okolí svého Petra nebo Pavla, nespojujte to dohromady, to ani omylem. A v podstatě popřejte všem, ale já si myslím, že by mohli jít na pivo, že? Petr, jeden, ten se jmenuje Pavel a ten druhý, Macinka, taky se jmenuje Petr, že by spolu šli na pivo dneska oslavit své meniny. No jenže otázkou zůstává, jestli mají meniny nebo nemají, protože Petrové mají meniny v únoru a dneska. A to je taky problém, když na to přijde, protože ty krkovičky, jo, které by měly slavit v únoru, řekl, já mám až v červnu a v červnu řekl, já jsem měl v únoru, aby nemuseli postavit nebo aby nemuseli něco podobného udělat. Ne, samozřejmě lidská povaha tady v češtině, tady v českých zemích, hluzích a hájích, jako zadarmo i žloutenku, ale na druhé straně si říkám, víte vy vůbec, proč to tak je? Když třeba jsem dneska polemizoval se sousedem, který se narodil v září. Já říkám, ty nemáš svátek dneska. On říká, mám, nemáš svátek, nedostaneš nic a nenaliješ a neuděláš a nic a neotravuj. Proč? Protože když se narodil v září, nemůže být v červnu svátek. On ho má nejbližší a to je ten únorový. Pokud se narodil po únorovém Petrovi, pak slaví ten červnový svátek. Jestli jsem to dobře teda, jestli jste mi dobře rozuměli a sledovali tok mých myšlenek. To znamená, že teď v této chvíli vlastně má svátek ten, kdo se narodil po únorovém Petrovi, tak ten slaví jako, no ale tak jako je to samozřejmě, chápete, nemůžete se narodit a mít svátek, když jste se nenarodili. No, tak teď jsem to úplně zazděl, tak pojďme do roku 1973, kdy se nám stala taková zajímavá příhoda.
1: Poslouchám rádio, hej, protože hraju slušný Big Beat a mě baví zůstat na hejt.
0: Ne ke kalendáriu se samozřejmě dostanu ještě, ale rok 1973, právě 29.6. Nevím, co dělá rozvědčí, ale nejslavnější sestava Deep Purple se zpěvákem Dylanem, Gloverem a všem ostatními se po koncertě v japonské osace rozpadá. A to si představte, že zrovna jejich bubeník Ian Paice měl narozeniny. Měl a i má, ale k tomu se dostaneme.

0: Rozdíl mezi rybičkama 48 a mnou je ten, že oni pijou Sex on the Beach a já to tam prováděl kdysi. Ale tak blahé vzpomínky, já už žiju jenom ze vzpomínek. Nechte tak, jako nechte na hlavě. Podívejte se, vzpomínky, to je něco mého. Píše se rok 1948, 3 roky po válce, 4 měsíce po vítězem únoru a rodí se malý a jen později bubeník Párpu, jak jsem říkal, Bejs. A jdeme dál, a jdeme dál, dál. Jsme v roce 53, kdy světlo světa spatřil zakladatel rockové legendy Dokken, sám velký Don Dokken. Že je něco zhnilého v režimu iránském, je jasné už od roku 1957, kdy Irán zakazuje rock'n'roll kvůli jeho nežádoucím účinkům na zdraví tanečníků. Zákaz potrvá až do 90. let a právě v tento den, rok a měsíc Buddy Holly natáčí megasong Peggy Sue. V 66. se zrodil největší požívač života a v českém showbiznisu, se kterým jsem měl tu čest se potkat a opravdu od něho načerpat nějaké síly, Dan Nekonečný. Nejlepší bylo vždycky, jak přiletěl a vůl o 2:30 ráno a volal aloha, aloha, jsem tady, můžeme začít pracovat. No jo. Rok 78, já se v tento čas loučím se základkou a připravuji se na střední a on se rodí Honza Toužímský z Arakainu, mimochodem výborný kutil, vyrábí sluchátka, dokonce vyrábí i takové věcičky, které používá Metallica, to už je po Doležalovi další takový frér, který zásobuje tuhle mega kapelu. Rok 1985, Dancing in the Street, písnička, kterou si dali spolu Mick Jagger a David Bowie, co si spolu dali dále, to už nevím. Vandalové ukradnou z mauzolea ve městě Jacksonville urnu Ronnieho Van Zandanta, zpěváka Lynyrd Skynyrd, a naštěstí se jim nepovede otevřít tuto skříňku. Ostatky kytaristy Steve'a Gaines takové štěstí nemají a skončí rozsypané na podlaze. Oba členové kapely zahynuli v roce 1977 při leteckém neštěstí. No a koho bychom si teď mohli dát dále? Vyhrožují meteorologové bouřkami, vyhrožují Thunder Rider a Majesty. Jsme Radio Hej. Dýchejte, dýchejte. D.
1: Je na začátku lépe.

0: řazený horníků, dalo by se říci, podle toho, jak vypadají na pódiu a jejich skladbička je tma. V celku dobrý chlap, ale duše zlá. No tak to se tak hodí na skoro každého, na koho byste chtěli. Já jsem takového jednoho frajera teďkom tady viděl, prý tam jako ukazuje ve velkém. Já jsem chtěl totiž přinést informaci o tom, že totální euforie v zemi Javorového listu, že vlastně postoupili do vyřazovací boju a tady je Šulcík, jakože držíme palce, jo, ale komu, co a jak, to už teďkom asi nebudeme rozebírat raději, ale spíše si řekneme, že ti meteorologové proč neustále lžou. Jo, tak jako dneska tropy, zítra polotropy, pak že bude trošku ochlazení a najednou píšou, do Česka míří velmi silné buřky. Pocítit by měli především obyvatelé Čech. Hrozí nárazy větru o rychlosti až 90 km za hodinu, lokální povodně a padat můžou i větší kroupy. Lepší informaci jsem vám asi teď odpoledne nemohl přinést, co?
1: Tak Radio Hey, the power of rock, the power of rock.
0: Nevěřte všemu, jeden letec mi říkal, dříve jsme předpověděli počasí na 14 dní dopředu a sedělo to a dneska nevíme, co bude zítra.

0: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádný vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce, a i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: Bylo 14 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio. Hey Radio.
4: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.

Ratatata, včera večer usila, zkusila se busila. O tom byl text, ne? To jako to jste nepochopili. Hele, v této hodince si povíme něco o kapele Five Finger Death Punch, co je u nich nového, nebo o Paradise Lost, těžko říci. Něco mi napadne, prostě jen dál. Tady jsou Royal Republic a...

Queensrÿche, Jet City Woman na Hey Radio. No a musím vám říct, že minulý týden jsem tady hovořil o tom, jak se mají šéfové starat o váš pitný režim a jak máte vy vlastně dodržovat pitný režim. Náš šéf se o náš pitný režim nestará vůbec, jako jo, žádné zásoby tady nedocházejí, jako což o to, že my jsme rozptýlení po celé republice. No ale já jsem zkoušel to mlíko, to není vůbec špatná věc. Vzhledem k mé chorobě, tak jsem zkoušel dokonce i Coca-Colu, kterou normálně nepiju a taky mi udělala docela fajn, akorát já si teď vyšťavuju úplně všechno. Jsem přišel levně k mandarinkám, ne k mandarinkám, k nektarinkám, levně ne, chápete, jo, zadarmo i žloutenku v České republice, co by jako. No ale, tak si říkám, co vy pijete, jako jo, jako takhle nějak. Já jsme kdysi, jak jsem se ještě živil rukama, to je ale v minulém století, tak jsme pili osmičky pivo, jo, jsme byli na horkém provozu, tam Zinek, jo, Cín a takové ty věcičky a lopali jsme ty osmičky piva a jak nám to chutnalo, jsme se z toho dokázali i natěpat, když na to přijde. Ono pivo je totiž bezpodmínečně nejlepším vynálezem lidstva. Teda uznávám, že i vynález kola byl skvělý počín, avšak kolo se zdaleka nehodí k vepřovému tak dobře, jako právě pivo a to mi určitě dáte za pravdu. Co říkáte? Teď už teďka Ozzy přichází a jeho Buddy Mason. Čili jsme tak nějak v té polovině 90. let. Tehdy jsem ještě skákal flopem přes kalu, že myslel jsem si, že mi patří svět. Omyl.

ještě jsem to nezapomněl. Tak už jsi hrával? Nějaký ten pátek se to jmenovala ta kapela Carlos Santana Tribute Band. No a Ojekomová, já hral Konga Bonga. Ale byla to sranda, no, ale tak jako ta muzika vás pohltí neskutečným způsobem. Máme nějakých 1,5 minutky do poloviny této hodiny. Kapela Five Finger Death Punch právě oznámila vydání svého nového alba Legacy a druhého singlu The Opera Soul Liber. 10. studiové album hardrockových veteránů vyjde digitálně 31. července a fyzické kopie jako CDčko, vinyl, kazeta a podobně dorazí 18. září. A co dorazí teď? No právě ta skladbička pro vás. Byste to jako mohli vzít, jako že to je prostě novinka týdne. Třeba.

0: Tak mě napadlo říct si, já jsem už to ráno chtěl udělat, že jsem řekl, který moderátor vysílá v plavkách, to jsem byl já jako ráno, ale na druhé straně teď normálně dodržuju úplně přesně, jo, že tady tenhle ten klasický spot, jo, dodržuju ho úplně přesně. Jako já ho musím pustit.
1: Marie, okamžitě otevři, koho tam máš?
2: Jirku Bastu, je na hej.
0: Slušej! No ale skutečně, já se s tím nepárám jako. Takže nepůjdu přece zmazenu mokrý tady. Mezi písničkama tady nebudu sedět se sluchatkama na uších a poslouchat ty hruzy. Tak trada, jsem Vlada.
3: Přicházel terpentin drbohlav.

se těším, za malou chvilinku půjdu papat, budu být srnčí, kdyby vás to zajímalo, no ale vás to zajímat nemusí, ale pozor, teďko v nedávném rozhovoru pro německý metal byl kytarista Paradise Lost Gregor McIntosh dotázán, jak se jemu a jeho kolegům podařilo udržet většinu své původní sestavy neporušenou téměř 4 desetiletí. Takový malý zázrak. Odpověděl, že nejdůležitější je smysl pro humor. Nemusíte mít dobrý smysl pro humor, stačí podobný smysl pro humor, abyste se mohli smát stejným věcem. Nikdy jsme se doopravdy nebrali. Bereme hudbu velmi vážně, ale nikdy jsme se nebrali vážně. To je na zamýšlenou, co říká. Jako s humorem, no, keep smiling, to je to nejlepší, co může být. Stejně jako Paradise Lost teď v této chvíli na rádiu Hey v Los Bastardos.

Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Master of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.

dvoudenní hudební festival Denver Fest. 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově. Denver, Pokáč, Poletíme, For People, The Gardeners a další. Zažij místo, kde se natáčel film Bobule a seriály Vinaři a Pálava. Nakupte včas na denverfest.cz. Akcí podpoříme malého Jonáška z Dolních Věstonic, který trpí autismem. Denver Fest 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově.

a Monstra Lordy na Hej Rádiu a pokračujeme dále. Jak, nevím, je pondělí teprve, s chlastáním bychom to neměli přehánět, ale víte, že třeba existuje oblast tady na Moravě Pálava, tam holdují alkoholu lidé i hmyz. Obří párty, na nichž pití teče proudem, se každý večer koná v pastevních lesích. Hmyz tam hoduje na skvašené míze dubu. Je to jako u lidí. Nesmiřitelní nepřátelé u pití zapomínají na nenávist, opilost se projevuje malátností a sousáček rády smočí i fajnovky z řad motýlu. Podívejte se a nám budou vysvětlovat, jo, to jsou tady ty hosti. Kážou vodu, pijou víno a jo. Chlastá vlastně de facto všechno.

chtě nechtě, ty Nazarety to asi muselo bavit ze svého času, co si budeme povídat. Přátelé, já jsem to tady říkal v rádiu kdysi dávno a říkal jsem to vícekrát i v jiných médiích, kdy jsem pracoval a byl jsem možná uveden v omyl, anebo ani možná ne, protože já jsem to četl v nějaké encyklopedii. A Rachel Bolan, tož je, není ženská, zdálo by se Rachel, ale je to kytarista Skid Row, v novém rozhovoru pro španělské Starway to Rock se vlastně v podstatě se ho zeptali, on je vlastně basák, myslím jako všechno dohromady, prostě Rachel Bolan, tak se ho zeptali, zda on a jeho kolegové z kapely měli nějaké právní problémy s používáním názvu Skid Row. Já jsem totiž kdysi slyšel, četl a tak jsem to i prohlásil, že jim Gary Moore prodal název za $30,000. To nevím. Řekl jsem to. Ano, beru to. Ovšem, historie se mění kdekoliv a kdykoliv a u nás, ta se láme přes páteř. Vzhledem k tomu, že irská bluesrocková kapela z počátku 70. let, právě Skid Row, známá tím, že v ní poprvé profesionálně hráli Phil Lynott ze skupiny Thin Lizzy a legendární kytarista Gary Moore se také jmenovala Skid Row. Řekl, nevěděli jsme to. Myslím tím, že v roce 86, když jsme kapelu nazývali Skid Row, nebyl internet. Tehdy o irské kapele Skid Row ve Spojených státech nikdo nevěděl, obzvláště my. A dozvěděli jsme se o tom až v den, kdy vyšla naše první deska a někdo nám řekl, víte, že se Thin Lizzy dříve jmenovali Skid Row? Ale to nebylo správně, jak říká Rachel Bolan. Kapela Garyho Moora si jmenovala Skid Row. Ale v tu chvíli o tom neměli tušení a už léta neexistovali jako kapela, takže se nikdy nesetkali s žádnými právními problémy ani s ničím jiným. Jediný právní problém, na který narazili, byl jeden chlápek ve Spojených státech, který dělal jen akustické koncerty na Středozápadě a používal přezdívku křestní jméno Skid a příjmení Row. Tak to vysvětloval Rachel. A on s tím, že jsme to jméno používali, byl naprosto v pohodě, řekl. Koupili jsme ho a nebylo to nic moc, ale on s ním byl v pohodě. Tak to vám trošičku obestřel tuhle tu záhadu kolem názvu Skid Row, kde na to přišli, to fakticky nevím. A Rachel Bolan má i solovku, jako. Tady je

0: Posloucháte, Kryšote?
1: Rádio, hej, pane veliteli, bude tam pořád s Jirkou Bastou. A to je ale bomba.
2: Co je?
1: Prosím.
2: Říkal jste něco, ne?
1: Nic.
2: Ale a říkal jste, to je ale bomba. Buďte slušní.

Čau, tady Viktor Dyk z kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo.

Karamazové, to za námi, Kysáci vydali tohleto album Monster v roce 2012. Mezinárodně vlastně byla vydána jako první single tato skladba z alba v roce, no v červenci 2012 a v Americe 3. července 2012. To jako oni to tak mají rozpočítané, vždycky si říkají něco za Evropu, něco dáme na to, pustíme něco tam a tak dále. No a že prima píseň autobiografický obsah byla poprvé provedena na koncertě v Londýně a co zase o den později. Takže oni 2. to zveřejní, 3. to zveřejní, 4. to odehrají a pak si z toho honí triko. No ale co jsem jako chtěl říct, hlavně důležité bylo to, že ti meteorologové nakonec fakt nelhali. Já taky umím uznat pravdu. Tady do Česka prý dorazily velmi silné buřky. První s kroupami o velikosti i přes 5 cm se objevily v Pošumaví. Na území Čech hrozí nárazy větru o rychlosti až 90 km za hodinu. No mimochodem někde tam okolo Losy nebo někde směrem na České Budějovice, tam prý to buřilo úplně nejvíce a přitom to je takový krásný, podle mě nejkrásnější kraj v České republice. Ježíš, jestli mě někdo slyší a znáš hejtman tady na severní Moravě a co by tady chtějí hledat? Hrady zámky tu nemáme. Rybníky kapry taky, ne? No tak hrajeme lepší fotbal než těch Budějovicích, no to je fakt, ne?

0: 15 hodin, 40 minutek, pomalu Losbastardo skončím. A jestli se na každou svini vaří voda, tak chápu to vedro, které nás tady teď momentálně tak nějak trápí. Já budu pomalu jistě končit, poněvadž taky si chci ještě toho dne trošičku užít, vy taky asi, ode mě klid samozřejmě. No a nezapomeňte tu magickou záležitost, která prostě tak říkajíc je víc než pravda. A to znamená, že v létě je léto, v zimě je zima a v noci je tma. Ale víte co, málo lidí si bere věci s humorem, oni to všechno žerou strašně moc, čumí do druhých talířů, přes balko, přes okna, nepodívej se do vlastního.
1: Ach, bože můj.
0: Mějte krásný zbytek dnešního dne, úžasný stan tohoto týdne a třeba se uslyšíme ještě na tomto rádiu. Jinde ne, jinak to balívat do důchodu.

nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Každý prostor má svůj rytmus. A někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
2: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte dvojtvoart.cz a najděte obraz, který vás osloví.
1: VoArt. Nechte barvy promluvit.
3: Bylo 16 hodin. Posloucháte
4: Hey Radio.
5: Hey Radio.
6: Full time rock for you.
7: Radio Hey. Radio Hey.

Ladíte a posloucháte pondělní odpolední Rádio Hej, s vámi Tanda Čeněk, teď je 2 minuty po 4:30 odpolední, samozřejmě, tak jak by taky ne, když posloucháte odpolední hudební program. Mám pro vás pochopitelně muziku a taky informace. Muzika je asi tím hlavnějším tématem. Za chvilku skupina Grammy, taky skvělá pecka od 9. planety, anebo Vanastovy věci. Tak hezké odpoledne.

Ladíte rádio, hej, za námi je super tropický víkend, doufám, že jste si ho užívali i přes ty vysoké teploty, ale konec konců co? Vysoké teploty a sluníčko k létu zkrátka patří. Tak my se za chvilku podíváme třeba na to, jaké počasí nás čeká dál. Tady nad naším studiem to začíná trochu bouřit, tak předpokládám, že se s nějakou tou bouřkou setkáme asi úplně všichni. Co se muziky týká, tak Pearl Jam už za chvilku taky Billy Idol a nebo legendární Deep Purple. Mimochodem, dnes máme pár dní důvod k tomu, abychom zahrali Deep Purple. Za chvilku se dozvíte proč.

Tohle byl Brian Adams, ladíte a posloucháte Radio Hey a my jsme to s touhle muzikou dotáhli až k 17. hodině. Taky jsem slíbil, že se podíváme na oblohu, jak to tedy bude vypadat s počasím. Po dnešním velmi teplém dni nás čeká převážně jasná až polojasná noc. Na řadě míst půjde o noc tropickou, tedy teploty neklesnou pod 20 stupňů. V průměru budou nejnižší noční teploty mezi 23 až 18 stupni Celsia. Vítr zůstane slabý a počasí bude klidné. Úterní den přinese zpočátku slunečné a velmi teplé počasí, odpoledne a k večeru začne od západu přibývat oblačnosti a místy se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Denní teploty vystoupí nejčastěji na 29 až 34 stupňů. Na některých místech může být ještě o něco tepleji. Pocitově tak tedy půjde opět o jeden z nejteplejších dnů. No a jaké pro vás mám tipy na zítřek? Pokud se chystáte ven, tak nezapomeňte dostatek tekutin, pokrývku hlavy a v odpoledních hodinách samozřejmě sledujte vývoj počasí kvůli možným bouřkám. No a teď už zpátky k muzice a k našemu vysílání. Hezké odpoledne.

0: Zdraví vás Honza Toužimský z kapely Arakain. Rád bych vás pozval 18. července do Horní Pěny na fotbalové hřiště, kde vypukne Kotel Hell Festival. Bude tam spousty dobrýho jídla a spoustu skvělý muziky. Těšíme se na vás, ahoj.
1: Sinašrot, to by taky. Jsme Cajdašrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
1: Cajdašrot.
2: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@akněmcova.cz.
1: Bylo 17 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey. Radio.

Hej rádio, hej rádio, klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej rádio, na nic si nehrajem, prostě hrajem. Hej rádio.

Tohle je páni hit, přímo mega hit, easy v podání Faith No More, přesně v 17:30 odpolední ladíte a posloucháte pondělní rádio. Hej. Dnešní den patří jedné z největších bubenických legend rockové historie, schválně, jestli víte. Ian Paice, dlouholetý bubeník skupiny Deep Purple a zároveň její jediný člen, který nikdy kapelu neopustil, tak ten právě dnes slaví své 78. narozeniny a jak se zdá, rozhodně nehodlá zpomalovat. Už tenhle pátek totiž Deep Purple vydávají své nové studiové album, Splat se bude jmenovat, a kapela tohle album označuje za jednu z nejtvrdších nahrávek posledních let. Takže Ianovi přejeme všechno nejlepší a fanouškům Deep Purple připomínáme, že už za pár dní dorazí další kapitola historie jedné z největších rockových kapel všech dob.

0: Ladíte pondělní rádio, hej, zrovna si říkám, při jakých příležitostech, na jakých místech nás asi tak všude můžete poslouchat a posloucháte. S největší pravděpodobností vás hodně, kteří nás posloucháte právě za volantem na silnicích. Tak se pojďme podívat, jak to na silnicích vypadá.
1: Dopravní expres. Na dálnici D1 se vytvořila ve směru na Prahu nesouvislá kolona kamionů stojící v pravém jízdním pruhu zhruba mezi Rousínovem až úrovní dálnice D2. Ten samý provoz je pak na konci dálnice D2 ve směru na Brno zhruba mezi 11. až 0. kilometrem. Pražský okruh se ucpává u obce Ořech, v obou směrech naberete asi 10 minut zdržení. Ve směru na letiště navíc může začít docházet k blokovému odbavování tunelů. Na dálnici D8 se bouralo na 0. kilometru ve směru na Prahu. Počítejte tedy na konci dálnice s kolonou asi na 20 minut. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic, Honza.
0: Děkujeme za aktuální info, teď Europe nebo Red Hot Chili Peppers, hezké odpoledne.
2: Pane docente, tak už je to tady.
3: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
2: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
3: Přehrajte mi to ještě jedno.
4: Rock on air every.
3: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů.

0: Dvoudenní hudební festival Denver Fest. 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově. Denver, Pokáč, Poletíme, For People, The Gardeners a další. Moderuje Tomáš Matonoha. Přespat můžeš přímo ve vinohradu a udělat si svýho malýho vinaře. Bohaté občerstvení z Farmy Pálava. Prvotřídní vína od vinařství roku Vican. Pivín, co ti stáhne kyselinku. Zažij místo, kde se natáčel film Bobule a seriály Vinaři a Pálava. Potkej své oblíbené herce. Pozor, omezená kapacita vstupenek. Nakupte včas na denverfest.cz. Akcí podpoříme malého Náška z Dolních Věstonic, který trpí autismem. Ve spolupráci s oblastní charitou Břeclav. Denverfest 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově.
1: Bylo 18 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey.
6: Radio Hey. A po 18. hodině s vámi i dál Standa Čeněk. Dnes odpoledne a za chvilku taky Simply Red, nebo právě teď skupina Škvork a Sympatiák.

Mám moc rád tuhle kapelu Beyond the Black, právě tahle německá symphonic metalová parta Beyond the Black, o nich je stále řeč, tak nedávno vydala nové album Break the Silence a jedním z jeho nejvýraznějších momentů je právě tahle skladba Let There Be Rain. Frontmanka Jennifer Heben říká, že ta píseň symbolizuje přijetí životních překážek a hledá nové síly. Navíc atmosférickou hudbu ozdobila taky hostující bulharská vokalistka Gergana Dimitrova. Tak tohle byl právě ten song, o kterém jsem teď mluvil. Další muzika je před námi pochopitelně v dnešním odpoledním hudebním programu Mayday Parade a za chvilku také Aerosmith.

Tohle byl Aerosmith, posloucháte pondělní Rádio Hej. No a protože je pondělí a protože je po 18. hodině, tak už se za chvilku vydáme na kus řeči s finančními poradci, což, troufám si tvrdit, bude hodně zajímavé povídání. Tak na to si určitě počkejte. Teď ještě Lordi nebo Ozzy Osbourne. Hezké odpoledne.

0: Riverfest, 13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štenberg, tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbaři Most. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocelot, Detonator. V sobotu například Dylan Chuck Bypass, Alžbeta, Headfire a další.
1: Pět, čtyři, tři, dva, jedna. Startuje pořad Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.
2: Dobrý den, já vás tady opět vítám a máme tady zase znovu našeho významného hosta, jmenuje se Ondřej Hatlapatka, je ze společnosti Partners, je to pan ředitel a dnes si budeme povídat o takovém specifickém tématu a říká se mu kyberpodvody ve financích, takže dnes se máte opravdu na co těšit. Kyberpodvod. Spoustu lidí neví, co to vlastně znamená, co to, kam byste to mohli zařadit, ale my se na to zeptáme Ondry, protože v tom světě financí se tahle ta věc pohybuje také.
3: Nejen věc, ale i já. A já jsem se proti tomu rozhodl bojovat. A celý loňský rok jsem vlastně tomu věnoval, té osvětě, právě až už skrz podcasty, média, různý zprávy a tak dále. Sežel jsem se psát články a trošku dělat tu osvětu, protože to bylo velmi opomíjené téma. Nicméně dneska asi se o tom poměrně hodně mluví a to je dobře, takže asi se něco stalo v té republice, že se to začalo řešit. Krom toho, že se stalo teda to, že pár hezkých milionů se odstranilo z účtu klientů právě díky těmhle kyberpodvodům. My jich dneska máme několik, pozor na to, vážení posluchači, jedním z takových nejčastějších je například posílání e-mailů, které vám přijdou a tváří se, že posílá ať už nějaká třeba rozvozová služba nebo řekněme, já nevím, banka a chce po vás dovyplnit nějaké údaje, aby vám mohli něco doručit a podobně, tak tady tím dovyplněním těch údajů, tím proklikem toho odkazu v tom e-mailu už si k sobě vlastně pouštíte do počítače nebo do toho stroje něco, ať už je to nějaký virus nebo nějaký prostě jiný program tohoto typu, který vám začne číst data a pak už jenom vidí, co kde vyplňujete. Další z takovýchhle podvodů můžou být úplně stejným způsobem napsané SMS zprávy, že například celní úřad něco zadržel a potřebuje doplatit 50 korun, aby vám to mohl poslat a podobně, a vy opět jdete, pošlete, no a tím oni se dostanou opět k vašim datům a dokážou to dál. No a potom takovým asi největším problémem, který v minulém roce běžel ve velkém, byly právě telefonické podvody, které byly nahrány na ty klienty úplně šíleným způsobem, kdy se snaží právě ty klienty dostat pod obrovský tlak, pod ten časový pres, kdy musíte jednat rychle, musíte se rychle rozhodnout, protože vám přece někdo vykrádá účet a oni vám volají z té banky, aby vás ochránili a potřebují od vás v rychlosti nadiktovat nějaká data, aby vám ten účet mohli zablokovat a pomoct vám a podobně. A tímhletím tlakem vlastně na ty lidi působí, věřte mi nebo ne, 2 z 10 určitě takhle chytnou.
2: To je velmi zajímavé. A co byste, Ondro, doporučil, na co si dávat teda největší pozor při takových podvodných e-mailech nebo SMSkách, případně telefonech?
3: Když už ten e-mail otevřu, tak se ještě asi úplně moc toho nestane. A když ho otevřu, tak se dokážu dostat samozřejmě k údajům. Například k e-mailové adrese, ze které to bylo posláno. A tady máme vyhráno. Stačí si rozkliknout a podívat se, kdo mě píše tenhle ten e-mail, který je sice s nádhernou grafikou a patičkou rozvozové služby, ale zjistím, že to jde z nějaké adresy, která je psaná kliky, háky, ne-li domečkovým písmem a tam je naprosto jasné, že je to prostě špatně a že nikdo mě depa nepíše určitě z nějakého e-mailu nesmyslného a chce po mně data. Stejně tak i z banky, když se mně to zdá jako divné, že by po mně banka chtěla mailem něco takového, rozkliknu si jednoduše adresu, ze které tento mail jde a tam hnedka okamžitě jsem schopný poznat, že je to špatně. Stejně tak u těch SMSek většinou se tam nachází gramatické chyby, nesrovnalosti, anebo samozřejmě sakra víte, že jste si nic neobjednali a že vám žádný balík přece nejde a už vůbec ne přes celní úřad, tak proč byste měli něco někde doplácet a něco takového dělat? No a u těch telefonů, tam už to bobe je úplně jiná hříčka samozřejmě náhod a vašich nervů, protože oni s vámi hrajou velmi vysokou hru, jsou na to trénovaní ti podvodníci a je to o tom, jak na to zareagujete a tady já mám asi jako možná za sebe vždycky nejlepší dvě doporučení. První je, když po mně někdo něco chce a teď pozor, banka většinou ve většině případů po vás skutečně nic nechce, nikdy se nestane, že volá banka, chce po vás údaje nebo tyhle ty záležitosti, bacha na to. Když už volá, tak se vás ověří úplně jiným způsobem. Tady je to dané jinak, a tady, když vám takhle někdo volá, tak můžete udělat dva způsoby. Buď to ten telefon zavěsím a vytočím zpátky oficiální infolinku banky, kde se nechám propojit na někoho, kdo mě volal. Pokud mě opravdu volal, tak mě spojí, pokud ne, tak jsem zabránil podvodu. A nebo při ověřování, to je ten druhý způsob, jak se tomu chránit, můžu udělat to, že řeknu například špatné datum svého narození a pokud mě ten podvodník naproti to odkýve, řekne ano, v pořádku, jdeme dál, teďka vaši adresu, tak řeknu žádnou adresu, mějte se, nazdár, jste podvodník.
2: Výborně, tak to je, myslím si, dobrý návod a pro nás je to návod, abychom si pustili písničku, abychom se zamysleli nad tím, jak těm podvodníkům dát pěkně za uši.

0: vás opět zdravíme zpátky tady s Ondrou a já bych měl dotaz, protože teď hodně rozšířená záležitost jsou nějaké ty obchody přes internet. Lidé často nakupují přes internet z různých internetových obchodů a tam probíhají karetní transakce přes internet. Myslím si, že je to taky taková riziková skupina. Mně se to taky stalo. Ondro, jakým způsobem se bránit?
1: No tak podvod karetních operací na internetu už je asi starý jak lidstvo samo, bych řekl, to byl možná jeden úplně z prvních, protože samozřejmě pokud už někde platím na internetu kartou a já ji tam dám, tak už tam někde zadávám ty svoje údaje. Aby ta karta proběhla, tak tam musím zadat úplně naprosto všechny údaje. No a teďka samozřejmě, jak já vím, že ta brána je zabezpečená, samozřejmě velké známé e-shopy, tady působící třeba na českém území, tak tam je to jasné, tam prostě to zabezpečení mají velké, ale i tak můžu mít v počítači už nějaký virus někde z minulosti, který mě tohle všechno čte a na pozadí to umí někomu poslat. Dokonce mimochodem nemusíme chodit daleko, ono stačí jako platit v pofiderném obchodě, kde pípnu svoji platební kartu nebo ji vsunu někde do bankomatu v zahraničí. Jsem takhle jel jednou ve Španělsku po ulici a tam takhle byl bankomat a já říkám, ten je úplně přesně jak z titulní stránky příručky, kam nestrkat platební kartu. Jako. Jo, tam prostě jsou magnetické čtečky, udělané věci, aby to někdo skopíroval a pak už má vaši kartu a může s tím běhat po světě a platit a může platit tak malý částky, že to nepoznáte, jo? Jsou prostě čínské obchody, na kterých zaplatíte kartou a oni pak prostě po té autorizaci té karty si s ní nadále berou po 10 korunách, po 5 korunách, sem tam a toho si ten člověk úplně běžně nevšimne. Takže na tohle pozor a skutečně ty podvody v tomhle běží ve velkém. Na to je nejlepší zbraň vlastně, jak bojovat proti takovým podvodům, je jednorázová virtuální platební karta. Například od naší banky.
0: A jak to takhle funguje?
1: Je to jednoduché, já si vlastně pro tu platbu vygeneruju platební kartu v mobilním bankovnictví, všechny údaje z té platební karty tam zadám, zaplatím a jakmile ta transakce proběhne, tak ta karta se rozplyne a přestane existovat. Tudíž jakákoliv další transakce už z té karty není možná a mně se tam vygeneruje mezi tím nová na další nákupy a můžu ji zase použít dál.
0: To by určitě ale naše posluchače zajímalo, kolik taková karta virtuální stojí.
1: Nestojí vůbec nic, dokonce v základním balíčku, který je u naší banky zdarma, je v tuhle chvíli úplně automatické, je to vlastně služba, kterou dáváme našim klientům pro to, aby právě mohli bezpečně nakupovat.
0: Děkuju a ještě bych chtěl upozornit, to se stalo mně konkrétně, kupoval jsem dálniční známku na Slovensko, kde byla uvedená cena 297 korun a přitom, když jsem chtěl platit samotnou platbu té známky, tak jsem měl uhradit částku 297 ne korun, ale eur. A to se tvářilo, že to je normální stránka pro prodej dálničních známek. Existuje na tohleto nějaký recept?
1: No, pořádně číst, co odklikávám, jo. Pozor na to, tady tohleto, ta změna té měny před koncem a podobně může opravdu zahýbat vaším účtem a je to jenom o pozornosti vás a skutečně jste asi, Bobe, natrefil na nějakou podvodnou stránku a ne tu oficiální. A právě u dálničních známek se to stává dost, ono, když cestujete po Evropě a hledáte si na rychlo dálniční známku, já nevím, do Slovinska, tak vám to najde asi 4 portály, z čehož jeden je správně, jo. Tak už si říkám, asi by s tím Slovinci něco měli dělat. Ale vy jste narazil na jinou věc a to je to, že když někde platím kartou takhle zahraniční kurz, tak mě to dokonce udělá nějaký přepočet a já si říkám, teď to přece vůbec nesedí, teď ten kurz je úplně někde jinde. No je to jasný, protože když mě ten kurz přepočítává ta zahraniční banka nebo společnost nebo takhle, tak si vždycky k tomu dá nějakou velkou marži. Úplně stejně, když platím jakoukoliv libovolnou platební kartou tady z České republiky a myslím si, jak je to strašně super, protože přece platby v zahraničí mě píšou, že mám zdarma, tak je to taky fajn, ale oni mě k tomu středovému kurzu dávají velkou přirážku na tu kurzovou směnu. Právě to je ten jejich poplatek, který si berou pak v té směně. No a tak jsem se naučil taky používat prostě partners kartu zahraničí a používám naši banku, protože tam ten kurz je středový, žádné přirážky k němu nejsou, takže mě úplně jedno, jestli platím svoji kartou v Americe, anebo prostě v Itálii, anebo v České republice, ale já k tomu žádné přirážky nemám a to je taky super.
0: Tak to je skvělé, já dnes odpoledne si hned poběžím pro kartu partners a vám to doporučuju taky. Teď si dáme zase písničku.
2: Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.

0: Ondru tady ve studiu. My jsme se po písnici zase setkali a teď se zeptám na takovou otázku, která se týká takových rizikových skupin, protože samozřejmě nejenom nás, lidi v produktivním věku, oslovují tihleti podvodníci, ale také oslovují děti a seniory. A já se zeptám, jestli je nějaká obrana nebo nějaké poučení pro tyhle ty skupiny věkové, kterým bychom mohli doporučit, jak se chovat.
1: Začneme těmi seniory, Bobe, tam totiž jako jediná ochrana je, babičko, prosím, neber cizí čísla, ale ono to úplně nefunguje. Průšvih je, že samozřejmě tam ty podvody jsou trošičku jiné. Oni se snaží z těch důchodců vylákat ty jejich peníze a lákají je přes ty vztahové věci nejčastěji, protože důchodci moc úplně internetové bankovnictví nemají, takže buď musí zajít do banky a někomu ty peníze odeslat nebo vybrat z bankomatu. A tam už ale musí mít nějakou důvěru, takže oni se naučili právě těm důchodcům volat a tvořit s nimi ten vztah, dávat jim tu naději toho přátelství nebo možná třeba i nového mileneckého vztahu. A divil by se, Bobe, jak to jako vypadá v reálu. Normálně ty příběhy nám teďka na bankovní asociaci říkali, co se skutečně děje, a skutečně nějaká paní dokázala poslat 150 tisíc člověku, který zavolal a řekl, že zapomenutý kosmonaut NASA je v kosmu, ona je jediný číslo, na který se dokázal dovolat jako nějakou náhodnou kombinací tamhle ze stanice, a potřebuje peníze na to, aby se vrátil zpátky, a takhle si s ní párkrát volal, vyznal jí lásku a ona mu poslala peníze. Jo. Takže i takovéhle věci se dějí a prosím vás, chraňte skutečně ty důchodce, které máte kolem sebe, upozorňujte.

0: těmi obětmi, naopak ty matky, které tam jsou s tím kočárkem, a nebo právě děti ve věku, kdy už můžou mít svoje vlastní číslo účtu, svůj vlastní běžný účet. A teď pozor, tady se dostáváme skutečně do věcí, která minulý rok byla velmi moderní. Takhle přiběhne někdo před školou za dítětem staršího věku 11-12 let, že už ty účty většinou ty děcka mají, strčí mu 2000 do ruky a řekne, prosím tě, já potřebuju pomoc, tady máš 2000, já to potřebuji nutně odeslat, manželka je někde, potřebuje servis zaplatit, nebo odtah auta, nebo je ve firmě, já musím poslat, mám velký problém faktur, teď to nefunguje, nejde mi bankovnictví, nefunguje mi mobil, dívej, já to potřebuji nutně poslat, jinak bude problém, manželka se od někud nedostane a tak, já potřebuji, když tam pošleš 1800, tady máš 2200 jsou tvoje za to, že jsi mi pomohl, děkuju. A ti mladí samozřejmě, jo, vidí tu sílu peněz, pošlou to a je hotovo, ale tím se vlastně stali takovým bílým koněm pro přeposlání peněz a pro vyprání peněz, protože v tuhle tu chvíli naprosto zcela regulárně pereme špinavé peníze, kdy touhle metodou se takhle napadají opravdu mladé skupiny, kteří tomu nerozumí, nechají se nalákat, anebo právě třeba ty matky na tom písku, které jsou tam s těmi dětmi s kočárkem a jsou rády, že se takhle přivydělají 200. A teď pozor, i když toto dítě dělá nevědomky, tak vlastně páchá trestný čin.
1: Tak to je hodně, hodně vážný a myslím si, že jsem moc rád, Ondro, že jste tohleto zmínil. Dá se ještě doporučit něco těmto skupinám na to, aby vůbec se s takovými lidmi, neříkám nebavili, protože ty lidi je oslovují a jsou takový vtíraví a podobně, ale jak se bránit vlastně? Je na to nějaký recept?
0: Tak první věc je prevence v podobě toho, že se o tom budeme vůbec bavit, že jim budeme říkat, že takové věci se dějí, já se svými dětmi sám o tom hovořím, říkám, dívej, může se stát, že za tebou někdo přiběhne, nesmíš prostě tyhle ty peníze přijmout, nesmíš už je vůbec jako přeposlat nebo posílat a tak dále. A druhou ochranu, kterou mám, víte, jak to je, můžete říkat těm dětem, co chcete, a pak v finále může být úplně jiné. Zalité sluncem skvělá zmrzlina a podobné věci a vždycky se to dítě nechá zmanipulovat. Prostě ať jak je, tak můžete doufat, že jste udělal dobrou výchovu, ale vždycky prostě se nějaké věty typu si chtěl jsem tati opravdu pomoct najdou. No a tak druhá pojistka, kterou mám, je, že ten účet, který mám prostě pod partners, tak má i moje dítě jako dětský účet a když chce odeslat platbu ze svého účtu, tak já ji ale musím autorizovat. To znamená, já mu ji musím povolit a v tu chvíli vím, že se děje něco nekalého, já mu ji zamítnu a tam ta ochrana je skutečně jako perfektní, takže dětský účet u Partners za mě může velmi, velmi pomoct právě s tímhle podvodem.
1: Tak přátelé, doufám, že jste si z toho nevzali příklad, že si nevezmete ty 2000, tatínek nepošle těch 1800 a nenecháte si ty prací peníze u sebe. To jako jenom jsem chtěl dodat. Ondro, ještě než se rozloučíme a pustíme si písničku, chtěl byste ještě k tomuto tématu něco nám říct?
0: Pojďme bojovat. Pokud se vám rozsáz něco takového opravdu stane a máte pocit, že vám někdo takhle volal, že jste byli obětí podvodu, tak první věc, kterou dělejte, je, že zavoláte obratem do banky, necháte si zablokovat účet anebo bankovnictví třeba k účtu, u kterého máte pocit, že jste skutečně mohli říct nějaká data a než jste zjistili, že se jednalo o podvod. A druhá věc, vytočte policii České republiky, kde nahlásíte, že se toto stalo, nahlásíte telefonní číslo, předáte jim kontakt. Čím víc takhle budeme bojovat, čím víc na to budeme upozorňovat, čím víc pochopíme, že tyhle telefonáty jsou podvod a my si z nich začneme dělat srandu, tak tím dřív to ty blbce na druhé straně přestane bavit. Takže mám opravdu i klienty, kteří už dneska v tom hledají zábavu, čekají, když jim takhle někdo zavolají, a tahají je za nos, naopak obráceně, jo, skutečně si z nich dělají legraci, ale to už jsou vědomělí lidé, kteří tohle vědí. Prosím vás, když se vám to stane poprvé, někdo na vás tlačí a tvrdí, že je z policie a že vám volá, pozor na to, oni umí dokonce kopírovat telefonní číslo, které se tváří na vašem mobilu, že vám skutečně volá třeba policie, nebo že vám volá vaše banka. Jo, oni umí si ty brány už jakoby skopírovat, takže vy podle tohohle to určitě nezjistíte, jestli je to podvodník nebo ne. Jo, ale když už ten hlas je povědomý, má lehce východní nádech, když už prostě víte, že ten tlak je obrovský na vás v tom telefonu, banka nikdy netlačí, to si zapamatujte, nikdy netlačí, tak si s nich udělejte srandu, podržte na tom telefonu. Možná tím zachráníte někoho jiného, koho by v tom volném čase, kdybyste jim to típli, tak by z nich vytáhli data a vy jste mu právě třeba zachránili peníze.
1: Tak to byla skvělá rada na závěr. Já moc, Ondro, děkuju. Já

0: jenom chci dodat, že pokud byste chtěli být k sobě hodní a, jak se říká, musíme si pomáhat, tak nejlepší je to se společností Partners, protože tam opravdu se nemusíte bát toho, že byste o své peníze přišli nebo že by vás o ně někdo chtěl okrást, pokud si to nespůsobíte sami. Takže já moc děkuju Ondrovi za to, že přišel tady mezi nás, a že nám povyprávěl o tom, jak si dávat pozor na tuhle tu záležitost. Bylo to dneska takové detektivní, já za to moc Ondrovi děkuju, přeju mu krásný den, ať se mu podaří prázdniny, ať na dovolené se mu nestane žádná nepovolená transakce.
1: Díky moc a všichni posluchači, mějte se krásně, užijte si léto, užijte si volno, dovolenou a dávejte pozor na své peníze.
0: Děkujeme, mějte se krásně, nashledanou.

0: financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.
1: Bylo 19 hodin, posloucháte Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Rockové diamanty.
6: Skvosty rockové historie i současnosti.
7: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem.
8: Mamma mia, let me go.
7: Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast. Je pondělí krátce po 19. hodině, na rádiu Hey začíná dvouhodinový speciál rokové démanty, který má opáčka ve středu a ve čtvrtek. Na úvod jsem velmi netradičně vybral jednu ryze instrumentální skladbu, kterou společně natočili dva cenění progress rockoví kytaristé. Bývalý člen kapely Genesis Steve Hackett totiž spojil síly s kytaristou kapely Marillion, kterým je Steve Rothery. Oba dva společně po 8 letech spolupráce dokončili své debutové instrumentální album nazvané The Roaring Waves, tedy burácející vlny. Steve Rothery k samotné tvorbě této desky, která vyjde 28. srpna, poznamenal: snažíte se vytvořit atmosféru, jako byste malovali obraz. Berete lidi na cestu. První ochutnávkou z této desky, na které oba kytaristy doplnili ještě hráč na klávesové nástroje a baskytaru Ricardo Romano a bubeník Leon Parr, je instrumentálka The Black Sea, Černé moře.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Rockové démanty. Skvosty rockové historie i současnosti.
6: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. Všechny díly rockových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast.
7: Na rádiu Hey jsme se přehoupli do další hodiny rockových démantů reprízovaných ve středu a ve čtvrtek. Neúnavní veteráni The Rolling Stones do éteru vypustili další dvě skladby z jejich novinkového LPčka Foreign Towns, které vyjde 10. července tohoto roku. Z této dvojice se mi daleko více než píseň Jealous Lover, ve které Mick Jagger zpívá výrazným falsetem, líbí syrová energická píseň Divine Intervention. Na kytaru v ní hraje Robert Smith, známý ze skupiny The Cure.

Tak tahle ta drsná pecka s názvem Blessed Are the Dead, požehnaní mrtví, otevírá druhou stranu vinylové placky jednoho z nejvíce nedoceněných LPček čtyřky Megadeth. Tím je fošna United Abomination, spojené ohavnosti z roku 2007. Jasně, že jsem si tento vinyl koupil, takže teď už jen sehnat těžce dostupnou debutovou fošnu Megadeth Killing is my business and business is good a budu spokojen. Mám tento debut těchto amíků objednaný za docela nekřesťanské prachy a přitom ještě není vůbec jisté, zdali opravdu bude k mání. Pokud se to stane, dám o tom radostně vědět. A to by v tom byl děs, abych tady za týden nebyl zas. Na další vydání naší rokové dvouhodinovky reprízované ve středu a ve čtvrtek se těší Petr Zlámal. Držte vlnu.

Je krátce po 21. hodině večerní pondělí, vysílá Rádio Hej a od mikrofonu vás zdraví Pavel Zelinka. To znamená, že začíná vysílání gotické dvouhodinovky nazvané Dark Wave. Dnes se tak trošku neplánovaně vrátíme do historie, dokonce do 2. března roku 2011. Tehdy jsem totiž s kolegou Tomášem Hojerem připravil 139. díl pořadu Dark Wave, to znamená stejné číslo, jako bychom teď vysílali novinkový pořad na rádiu Hej. Ano, tehdy se vysílalo ještě na veřejnoprávním rádiu Wave a myslím si, že není špatné se podívat takhle víc než 15 let nazpátek, co hýbalo gotickou scénou, co byly novinky, jaké vyšly nové desky. Navíc v rámci 139. dílu vám naservírujeme i rozhovor se Stevem Severinem ze Siouxsie and the Banshees a velmi vtipný je také Party List, který vám připomene, co před 15 roky hrálo v klubech v Praze, Brně nebo v Bratislavě. Tak pojďme se vrátit nazpátek do roku 2011, a to s Burning Image a skladbou Haunted.

Burning Image, skladba Haunted, která otevírala 2. března roku 2011 pořad Darkwave. Já už teď předám slovo svému 15 let mladšímu já i kolegovi Tomáši Hojerovi a budeme pokračovat záznamem 139. dílu našeho pořadu z roku 2011. Co nás dnes v našem pořadu čeká? Máme toho opravdu zase spoustu. Novinky třeba od Crystal System, Metal Spearhinde, Tear, Disascension nebo Twilight Garden. Dnes se podíváme na 25. narozeniny elektroniku Girls Under Glass, které budou slavit na Wave Gothic Treffen Festivalu. No a pak si pustíme 4 nové desky, konkrétně od The Night Child, Transit Poetry, Dim a Die Sector. A to nejzajímavější pro mnohé z vás přijde v úplném závěru dnešního pořadu. Rozhovor se Stevenem Severinem, basákem a zakladatelem Suzy and the Banshees, dnes na solové dráze. Tak a to bylo takové shrnutí toho, co vás dnes bude čekat. A pojďme hned za první novinkou. Ta pochází od anglické partičky, kterou vede od roku 2007 Simon York. Tady ta parta vydala už svoje druhé album na konci loňského roku, to jsme trošku prošvihli, jmenuje se Commitment and Discipline. Ovšem pak změnila docela radikálně svoji sestavu a teď se chystají dva boční projekty, jmenují se Berlin Black a Recovered. Z obou projektů si zatím nic zahrát nemůžeme, tak si zahrajeme od Luxury Stranger skladbu Grounded. A pak už snad přijde pan kolega.

0: Dohrává nám skladba The Dark Romantics, možná tak předznamenala příchod tady pana kolegy. Dobrý večer, pane kolego.
1: Dobrý večer, pane kolego, omlouvám se, netopíří zácpa byla po cestě z Transylvánie, takže se mi rakvička na vodě trošku zatočila a proto jsem přijel trošku později, takže pardon.
0: Opravdu temný romantik, vidíte.
1: Dal jsem si záležet, ale bylo to spontánní. Myslím nicméně, že daleko temnější romantici jsou právě pánové The Awakening, kteří nám dohráli, protože se jedná o kapelu z Jižní Afriky, takže i tam má temná scéna své kořínky a pokud se vám tahle skladba od The Awakening líbila, tak se můžete těšit letos na již v pořadí 9. studiovou desku, kterou by měli The Awakening představit v průběhu tohoto roku.
0: Mm-hmm. A já už pro vás mám jednu novinku z elektronických Lů a Hájů. 4 roky totiž připravovali Necrofacility svoji druhou dlouhrající desku. Ta se bude jmenovat Winter Mute, vyjde 13. května. Můžete si už teď poslechnout ukázky jednotlivých tracků v obchodu Popnout. Ovšem, my si teď pustíme od Necrofacility ukázku z jejich první desky, a to konkrétně skladbu Tuxedo.

0: I Love My Chains zpívali Francouzi Crystal System. Crystal System si hrajeme proto, neboť připravují stejně jako Necrofacility na letošní jaro svoji další druhou dlouhrající desku. Bude se jmenovat Nuclear a dvě ukázky z jejich připravované desky jsou k nahlédnutí na jejich YouTube profilu, případně na YouTube profilu jejich vydavatele, což je vydavatelství Alpha Matrix. A teď v pořadu Darkwave na rádiu Wave zase přejedeme do jinačí větve gotické subkultury. Vidíte, pane kolego?
1: Přesně tak, od rezavého vrzání k pleskavým kontrabasům, k Psycho byly partičce, která se jmenuje The Quakes. Ta má teď takové hořkosladké období, protože zaprvé slaví 25 let na scéně, což je tedy samozřejmě velmi úctyhodné, gratulujeme, všechno nejlepší. A jako dárek dostali odchod Juana Carlose, jejich bubeníka, který hraje s kapelou už od roku 2008. Takže je to takové, že sice by The Quakes rádi slavili ještě víc, ale bez bubeníka to úplně nejde, takže pokud máte zájem, můžete se přes stránky thequakes.com hlásit. Akorát to možná nebudete mít na ty zkoušky úplně blízko.
0: A všechno špatné k něčemu dobré, v té době, dokud kapela nenajde bubeníka, tak hodlá natočit novou desku. Tak aspoň tak.

0: další se jako byly formace a další personální obtíže, tentokrát bandička, která se jmenuje The Hypnophonics, pochází z Montrealu, donedávna to byla čtveřice, nejdřív ji opustil kontrabasista, nyní ji opustil bubeník, takže je tam takové trošku rozčarování. Kapela hledá v současné době tady dva hráče, kteří by posílali sestavu, protože chystají novou desku, která samozřejmě, jak je dobrým zvykem všech ještě nenatočených desek, bude obsahovat takové hity, které vás opravdu omlátí o zeď, jak říkají sami muzikanti z The Hypnophonics.
1: No a my se teď podíváme do Švýcarska, a to za partou, která se říká Metal Spearhinde. Vydal už několik alb, které byly tak na pomezí industriálního roku, EBM, možná trochu metalu, jenže jejich nová deska, která se jmenuje Moloch, přichází s velkým, ale opravdu velkým žánrovým veletočem. Ta šestice, nebo možná septet, který působil pod tajtou hlavičkou v minulosti, se vlastně sesekal na čistou dvojici, takže z Metal Spearhinde se najednou stala taková new wave elektronická formace. A jak tedy zní Metal Spearhinde dříve těžkotonážní rockeři, tak to si můžete poslechnout v titulní kompozici, která předbíhá jejich nové desce, která vyjde na labelu Dance Macabre koncem března tohoto roku.

0: první dnešní domácí zástupce. Téměř rok jsme totiž o kapele Zdeňka Vovesného neslyšeli. Myslím, že jsme se tady pouštěli v loňském roce jednu, maximálně dvě skladby, které prý byly z připravovaného nového alba. Ticho, ticho a najednou bác, deska je těsně před vydáním, jmenuje se Nuclear Weapons Shop. Kapela se ho samozřejmě, tady to CDčko vydává ve vlastní režii, bude obsahovat 10 skladeb, z toho několik cover verzí, no a pak vyrazí hned na kratičké představovací turné, a to s Jeruzalem a Alvarez Perez, konkrétně zahrají v Českých Budějovicích, Brně a na závěr 6. dubna pokřtí CDčko v pražském klubu Futurum.
1: A teď trošku sklidníme, půjdeme za Heavenly Voices americkou formací This Ascension. Ta fungovala hlavně v letech 89 až 99. Poté přišla odmlka, kdy zpěvačka Drew Ellen dělala spoustu jiných věcí, například s Mirabilis. No ale This Ascension nějak se jim zastesklo po společném hraní, dali se dohromady. Takže všichni, kteří máte rádi Heavenly Voices, tak určitě teď budete chvíli s námi dojatě vzpomínat na This Ascension a těšit se na nové písničky.

0: Po formaci Disassembled jsme si hráli jejich stylové kolegy The Twilight Garden, to znamená kolegy z labelu Project. Twilight Garden je ve studiu, je sympatické to, že přichystali jako zvláštní valentýnový dárek ke stažení cover verzi písničky od Bauhaus. A pokud vás tahle partička zaujala, tak byste měli sledovat jejich web, protože se chystá taková zajímavá forma webcastová té nové desky. Tak přesně úplně nevím, jak to bude vypadat, ale určitě to bude hodně zajímavé, takže The Twilight Garden si zahráli na Radio Wave pořadu Dark Wave.
1: My pojďme teďka za tím Démantem, který samozřejmě hlásí, že se dostáváme do druhé poloviny dnešního pořadu Dark Wave na Radio Wave. Dnes se podíváme za kapelou, která vesele funguje 25 let a to řádně oslaví na výročním koncertu v rámci letošního Wave Gothic Treffen Festivalu. Kapela se jmenuje Girls Under Glass a jedná se o elektronickou formaci, která má přesahy jak do Dark Wave, tak do industriálu EBM. Založil ji Volker Zachariáš, Hauke Harris a Axel Ernst v roce 1985 a v podstatě až na krátké odmlky funguje dodnes. Vydala toho opravdu hodně. Ten seznam, který najdete třeba na Discogs nebo na jejich Wikipedii profilu, je úctyhodný. Mezitím jednotliví členové si odskakovali do svých vlastních projektů. Asi ten nejznámější je ten, že Volker Zachariáš fungoval dlouhá léta jako člen Cassandry Complex. Jejich koncert k 25 letům fungování proběhne tedy na Wave Gothic Treffen Festivalu a

0: Posloucháte pořad Darkwave a my jsme si ještě jednou, to zopakuji, hráli teď skladbu Never Go od elektroniku Girls Under Glass, kteří v letošním roce slaví 25 let fungování na scéně.
1: A od zasloužilých bardů teda k něčemu novějšímu a půjdeme do země, která se nám může zdát z hlediska hudby trošku exotičtější, ačkoliv neprávem, protože na Ukrajině funguje formace The Night Child poměrně dlouho, kromě toho on má ještě vedlejší projekt Sociofobie a podobně. The Night Child se svým deathrockem poměrně dobře uvedli už debutem The Other z roku 2009. Poté následovala tohle desku s album, které se jmenovalo Another Shadow, to vyšlo roku 2010. No a protože vzbudilo poměrně dost zájmu, tak vychází znovu. Můžete si jej zadarmo stáhnout třeba na labelu IF Music a pokud si nejste jisti, jestli by vás měl ukrajinský gothic rock zajímat, tak vám pustíme písničku Seek and Hide a rozmyslete se sami.

0: bylo 22 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.

0: trochu klidnějšího, ale angažovanějšího Dark Wave, nemyslím teď angažovaného ve smyslu textů nebo tak, ale protože zpěvák formace Transit Poetry, která nám právě dohrála, tak je zapřísáhlý vegan a vůbec se za to nestydí, naopak to šíří, stejně jako například London After Midnight a podobně, ale to jsme odběhli. My jsme si hráli z hudebního nového počinu Transit Poetry, je to deska, která vyšla 18. února, jmenuje se Pedestrians in the Sky, najdete na něm 15 skladeb podobných té, kterou jsme si právě teď na Radio Wave pořadu Dark Wave dohráli. To byla skladba Blood on the Windmills.
1: My ale teď přešaltujeme narychlo za trojicí z Kanady, která se říká Dim, hraje takovou kombinaci harsh EBM s dark elektronikou, takového atmosféričtějšího, melodičtějšího střihu. Tady ta parta přichystala na konec února svoji novou desku, která se jmenuje The Swarm. Jedná se o kombinaci mini alba The Swarm, vlastně prvních 6 skladeb CDčka, no a pak druhá část CDčka je celá 10 remixů z takzvaného The Invit Remixes. Možná ne ani tak přívažku, jako spíše hlavní části CDčka. Dim si představíme samozřejmě originální skladbou a ta se jmenuje Right to Fail.

0: Čtveřice ze Spojených států, která se říká Die Sector, se nám teď představila se svojí novou deskou. Ta se jmenuje Applied Structure in Void. Tady ta deska vyšla na labelu Noitec, též jako Dim na konci února tohoto roku. Čtveřice alespoň podle ukázky, kterou jsme si pustili, což byl otvírák Accelerant, hraje takový trošku harsh elektro s rockovým podtextem. Možná lehce v podtonu mi připomínají Psychlon 9, ovšem ne s tak blackovým přesahem jako právě Parta, která už dnes je uložena u ledu. Přesto, alespoň pro mě, jeden z tvrdě elektronických objevů letošního roku.
1: No a my se teďko zvolna naladíme na rozhovor se Stevenem Severinem, který jsme pro vás spáchali pro pořad Darkwave.

0: Máme tu rozhovor se Stevenem Severinem, jenom připomínáme, že je to zakladatel Sioux and Banshees, velmi vlivné kapely a také svého času měl projekt s Robertem Smithem z The Cure, který se jmenoval The Glove. Na všechno, na tady to i na jeho solovou dráhu, která ho dovedla na celou šňůru do České i Slovenské republiky, se teď budeme ptát Stevena, který minulý týden dorazil naživo přímo do studií Rádia Wave. Tak ahoj Stevene, vítej do Čech, jak se máš?
1: I'm not too bad.
2: Nemám se zas tak špatně, jsem sice trochu nastydlý, ale obecně se mám fajn.
0: Jak jsi užil svůj pražský koncert?
2: Byl dobrý, letos první po delší době, takže bylo zase příjemné vyrazit na cesty. Nebyly ani žádné technické problémy, takže super.
0: A máš nějaké předchozí zkušenosti z Prahy?
2: Byl jsem tu dvakrát s Banshees. Myslím, že poprvé to bylo roku 1991 a podruhé v roce 95. Ten první koncert byl dost zapamatování hodný. Spoustu lidí čekalo poměrně dlouhou dobu na to, aby nás mohli vidět živě, takže reakce byly skvělé a atmosféra prostě fantastická. Parádní koncert.
0: Než se dostaneme k tvé solové tvorbě, a když už si to tak pěkně naťukl, nemůžu se nezeptat právě na Banshees. Jsi ještě s někým z nich v kontaktu?
2: Po e-mailu jsem trochu v kontaktu s Budgiem, ale se Sioux jednám pouze prostřednictvím jejího manažera. Nemluvíme spolu.
0: Takže asi není příliš pravděpodobné, že bys někdy v budoucnu s někým z nich nějak spolupracoval.
2: O tom vážně pochybuji. Řekl bych, že se to nestane, ty časy už jsou prostě pryč.
0: Četl jsem v některých z rozhovorů z minulého roku, že jsi nevyškrtl možnost opětovného oživení The Glove s Robertem Smithem. Došlo v tomto směru k nějakému posunu?
2: Ne, zatím čekám na Roberta, až si najde trochu volného času na to něco společného udělat. Ale nevím, kdy se to tak může stát. Snaha by byla, ale je těžké si na to udělat čas, zejména pro něj, protože The Cure je veliká kapela, na které závisí osudy mnoha a mnoha dalších lidí. Na tom, jestli skupina bude nahrávat hudbu, koncertovat, jezdit na turné. Pro Roberta je tedy hodně obtížné jen tak na půl roku pustit tenhle kolos k vodě, aby se mohl věnovat čistě The Glove. Ale kdo ví?
0: V současnosti jsi nejvíce spojován s filmovou hudbou. Odkud se zrodila tvá láska k filmu?
2: No, řekl bych, že zhruba ve stejném období jako moje láska k hudbě. Kina a film miluji stejně jako muziku, takže tahle náklonnost byla v mém případě neustále poblíž. Stejně tak i touha psát hudbu pro film, jenom jsem neměl tolik příležitostí, když jsem byl tolik vytížený s kapelou. A poté, co se Banshees rozpadli, jsem se k tomu už konečně mohl dostat.
0: A kde se vzala obliba zrovna k němým filmům?
2: Myslím, že to není nezbytně obliba jenom němých filmů, ale obecně touha dodávat snímkům jiný soundtrack. U němých filmů je to jenom zkrátka tak nějak nejpřirozenější a vlastně i nejjednodušší. Nedá se říct přímo, odkud se to ve mně bere. Svou roli asi se hrálo i pár inspirativních věcí, do kterých lidé dodávali novou hudbu, třeba verze Filipa Glase Krásky a zvířete nebo Drákuly a také živý soundtrack Johna Cale k neznámému Todda Browninga. Velmi pamětihodné počiny oba dva. Myšlenka dělat soundtracky tu tedy byla léta a léta, ale teprve někdy před 5 lety se technologie stala tak dostupnou. Teď už zkrátka není problém rozpitvat DVD, vyházet z něj původní muziku a použít jenom film. Můžu teď doma sám experimentovat, zkoušet různé věci a zjišťovat, co funguje.
1: Hi, this is Steven Severin. You're listening to Dark Wave on Radio Wave.

0: Hodí se ti při skládání filmové hudby tvé předchozí zkušenosti z kapely, nebo je to úplně jiná disciplína?
1: It's not a completely different discipline, but
2: Ne, že by to byla doslova zcela jiná disciplína, ale musíš se na hudbu dívat úplně jinak, když skládáš k filmu. Na druhou stranu vše, co jsem v minulosti dělal, mi ulehčuje psaní pro film. Jsou ovšem věci, které jsem se musel naučit velmi, velmi rychle. K tomu mi pomohlo zejména moje prvotina, když jsem dělal soundtrack pro film London Voodoo, tuším někdy kolem roku 2003. Byl to můj první dlouhohrající celovečerní snímek, pro který jsem dělal hudbu, a díky němu šla moje křivka zkušeností, učení se a přizpůsobení psaní pro film rapidně nahoru. Myslím, že jsem do psaní soundtracků vplul velmi přirozenou cestou, ale přesto bylo potřeba osvojit si jinou perspektivu, jiný úhel pohledu.
0: A jak to bylo s krví básníka? Sníš si aktuálně na turné?
2: Původně to začalo na úplně jiném filmu před pár lety, a to na snímku Škeble a kněz. Ten vytvořil základ mého vystoupení Music for Silence, které jsem tehdy dělal. Hodně mě bavila myšlenka vzít tenhle koncept na cesty, ale Škeble a kněz měla jenom půl hodiny. Druhou půlku večera jsem tedy vyplňoval krátkými filmy, abych se dostal na tu tradiční hodinu a půl. Nicméně chtěl jsem zpracovat i nějaký jiný, třeba hodinový film, a krev básníka byla jedním ze 3 nebo 4 typů, které jsem opravdu chtěl zpracovat. Má ideálních 55 minut, takže to byl vlastně jenom takový další vývojový krok. Jako bych dělal seriál podobných prací a tohle byl zkrátka další díl.
0: A jaké jsou další filmy, se kterými bys si rád pohrál?
2: Už teď poměrně jasně vím, který snímek chci dělat jako další. Bude to Vampír od dánského režiséra Karla Dreyera, tuším, že z roku 1932. Většina lidí má tendence vybrat si Nosferatu a proto jsem ho dělat nechtěl. Vampira zkoušela udělat o dost méně lidí a alespoň já v současnosti o mnoho nevím. I tohle bude můj další logický krok. Zkoušel jsem udělat i verzi Kabinetu doktora Caligariho. Každičký film, na který jsem pracoval, měl svého hlavního mužského protagonistu, který se nacházel ve světě, který moc nevěděl, jak kontrolovat. Většinou to byl nějaký snový svět a Vampir do tohoto ideálu krásně zapadá. Řekl bych, že až jej dodělám, bude to znamenat jakýsi konec tohoto cyklu a budu přemýšlet zase o něčem úplně jiném.
0: Co by to mělo být? Už máš nějakou představu?
1: Oh no. No, I mean, I know what the next film is going to be. It's going to be Vampir, and I'm going to...
2: Ne, to vůbec. Vím, že dalším filmem bude Vampír, se kterým vyjedu na šňůru po Anglii a za její hranice a pak si dám pauzu. Možná bych mohl pracovat na knize nebo něco takového.
0: Mimochodem, znáš In the Nursery, kteří se také zabývají děláním soundtracků ke starým němým filmům?
1: Yeah, we've become sort of friends on Facebook.
2: Ano, trochu jsme se spřátelili přes Facebook a potkal jsem je loni v listopadu, když jsem hrál v Sheffieldu a oni se stavili na koncert. Jsou jedním z mála lidí, kteří po Anglii jezdí s těmito živými soundtracky, ale tím, že děláme každý trochu jiné filmy, se nikdy nestřetáváme, nekolidujeme, nekonkurujeme si.
0: Jelikož jsi takový filmový fanoušek, znáš nebo máš rád něco z české filmografie, filmy, režiséry?
2: Mám rád Jana Švankmajera i jeho žáky bratry Kveje. Vím, že to nejsou Češi, ale ze Švankmajera si berou značnou inspiraci. Také jsem už léta letoucí chtěl vidět film Valerie a Týden divů, ale jinak musím přiznat, že kromě toho o českých filmech moc nevím.
0: Přesto jich znáš víc než běžný muzikant ze zahraničí, ale abychom nebyli jen u filmů a hudby. Co tvé psaní? Nebude nějaký pokračovatel tvé erotické sbírky 12 Revelations?
2: To je jedna z věcí, ke které bych se možná mohl vrátit, až koncem roku ukončím turné. Takže možná příští rok bych zase mohl začít psát.
0: Teď jsi na turné po Čechách, Slovensku,
2: Slovensku a Chorvatsku. V Čechách mě čeká třeba ještě Jablonec.
0: To se čte Jablonec.
1: Jablonec.
2: Tak tedy Jablonec, Boskovice, pak Bratislava, Brno, Záhřeb, Košice. Zkrátka spousta míst, kde jsem nikdy předtím nebyl, což bude vzrušující a zajímavé. Takové dobrodružství.
0: Čí to byl vůbec nápad udělat tak rozsáhlé turné po střední Evropě?
2: Párkrát jsem hrál v Brně a mé tamní kontakty navrhly, abychom pár koncertů prostě přidali. Tak jsem tady.
0: OK, tak ještě poslední otázka. Sleduješ, co se děje na současné gotické scéně, nebo jsi úplně pohlcený světem soundtracku?
2: Snažím se jí příliš nesledovat, ačkoliv je samozřejmě veliké množství lidí, kteří jsou na této scéně aktivní a berou si inspiraci z toho, co se v minulosti odehrávalo. Já ne, že bych gotickou scénu zapudil, prostě se jenom věnuji vlastním věcem a tak se příliš neangažuju vůbec v žádné scéně.

Posloucháte pořad Dark Wave, jeho 139. díl, dnes bohužel přetočený. My jsme si odehráli rozhovor se Stevenem Severinem, zakladatelem Siouxsie and the Banshees. Vy ještě zítra ho můžete stihnout v Žilině v klubu Stanica Žilina. To už jsme se tedy přesunuli do party listu a i další skladba, která nám odehrála, jmenovala se Strangers, nám ohlásila koncert, který bude v následujících 7 dnech velmi v hledáčku alespoň mé osoby. Jedná se o koncert kapely White Lies, která nedávno vydala svoji druhou desku Ritual. Tady ta postpunková partička hitovým způsobem zpracovává odkaz Jana Curtise a před rokem a půl se představila na posledním ročníku Love Planet Festivalu. Tady to bude jejich česká klubová premiéra, která proběhne v pondělí 7. března v pražském Lucerna Music Baru. Doprovodí je americká partička Crocodiles. No a ještě předtím se vrátíme do pátku, kdy proběhne v klubu GOX, což je bývalý Nový bunkr v Praze na Smíchově, vzkříšení legendární tvrdě elektronické party nazvané See You in Hell. Znovu se za CDčka postaví dvojice zakladatelů, to znamená DJ Case a Transistor. Ovšem, vzhledem k tomu, že klub GOX je dvoustageový, tak na tu druhou, vyklidněnější, se postaví DJové Cassiel, Ron a Ish. Ten samý den, to znamená v pátek 4. března, se v Bratislavě uskuteční nová akce, nová DJská akce nazvaná After Dark, kdy DJ St. Mark bude selektovat mix dark popu, elektra, new wave, postroku, cold wave, takže takové ty novější partičky typu Zola Jesus, Cold Cave, The Soft Moon a další míchané se starými pardály typu Cocteau Twins, Echo and Bunnymen, Joy Division a tak dále. Vstup je zde zdarma. Pak se přesuneme do soboty, kde jsou dvě party, jedna v Brně se jmenuje Depeche Mode Evening and 80s Hits. Je to v podstatě warm-up koncertu Camouflage, který proběhne v Praze a v Bratislavě už za necelých 14 dní. Akce proběhne v Metro Music Baru. V Praze proběhne tradiční Welcome to Hell ve Styxu. My se teď ale podíváme za dvojicí koncertů, o kterých byste měli vědět. Jeden z nich proběhne v pražském klubu Chapeau Rouge, a to konkrétně v neděli. Jedná se o koncert partičky Gentlemen and Assassins, což je trojice, ve které je legendární bubeník Dresden Dolls Brian Viglione a také jedinečný zpěvák, chansonier a svými fanoušky přezdívaný jeho královská výsost ve špinavém přestrojení Elias Kahn. Ten taky už vystoupil v loňském roce v Praze se svou partou Nervous Cabaret. Tentokrát přijede ještě doprovázen Shipem Spirim. My si od Eliase Kahna představíme jeho novou skladbu Ocean ještě v demo verzi, která by měla zaznít v podání Gentlemen and Assassins právě v neděli 6. března v pražském Chapeau Rouge.

Tak tohle to byla jízda z 2. března roku 2011 z tehdy 139. dílu pořadu Dark Wave. Ten 139., který bude připraven pro rádio Hey, tak ten pro vás připravím na příští týden, to už teď slibuji. Takže já vám teď přeji příjemné léto a doufám, že si najdete čas na nějaký pěkný gotický festival nebo alespoň party nebo koncert. A to už je dnes opravdu vše. Playlisty všech odvysílaných dílů pořadu Darkwave najdete na stránce pořadu na portálu Rádia Hey, kde si je můžete kdykoliv pustit i zpětně v podcastové sekci. Budu rád, když zůstaneme ve spojení i mimo vysílání, třeba na našem facebookovém profilu facebook.com/darkwaveonradio. Za týden se na vás budu znovu těšit v tradičním vysílacím čase. Pro tuto chvíli vám přeji příjemnou dobrou noc.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio Hej.

A Fuck Off Seagulls a Heart of Steel. Tak to je skladba, která nám otevřela poslední březnové, tedy pardon, vlastně už jakoby poslední březnové, zároveň první dubnové vydání pořadu New Wave, protože premiéra je 31. března, repríza potom začátkem dubna, takže to můžete tak nějak začlenit do obou termínů. Nicméně od Mixpultu a mikrofonu vás zdraví Jakub Memín a dáme si opět hodinku hudby 70. a 80. let stylu New Romantic, New Wave, synthpopu a taky postpunku. Čekají vás Tears for Fears a Mad World, taky tady budou ABC a Many Happy Returns. No a jako první jsou tu Alphaville a skladba, která vyšla pouze jako Bčková strana single, tuším, že tohle to byl single Big in Japan, kde vyšla skladba Seeds. Parádní věc, která se bohužel dostala na řadovku Forever Young, ale vyšla potom v různých bonusech a je to opravdu velice povedená skladba. Tak si ji užijte a užijte si i celou New Wave. To vám od Mixpultu a mikrofonu přeje Jakub Memín a přeju vám taky příjemný a ničím nerušený poslech.

Deska Lexicon of Love a skladba Many Happy Returns, tak to byly ABC tady v New Wave a my si dáme další muziku 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, postpunku a taky synthpopu. Pokud byste měli náhodou nějaké dotazy nebo třeba hudební přání do tohle pořadu, pište mi na mail jakub@radiocore.cz, kde si vaše maily rád přečtu a samozřejmě i vaše ohlasy na tenhle hudební pořad, který, řekněme si, že je v českém metru celkem výjimečný a věřím, že má i spoustu posluchačů, kteří ho pravidelně radí. Tedy rádi ladí. Jsem schválně přeřekl, aby to bylo takové vtipné, když máme teď apríl za chviličku už. Ale pokud posloucháte New Wave, tak samozřejmě doufám, že vydržíte u poslechu i nadále a bude si užívat právě playlist synthpopu, New Wave a tak podobně. Teď si dáme další muziku. Bronsky Beat a Junk, taky Blank Manch a Waves, no a začátek kapela Buzo, která se, řekněme, neujala tak, jak se asi představovala, žádné velké hity neměly, ale skladba Cry Boy Cry od nich je velice povedná. Byl to takový menší hit v té době, tak si ho dáme tady v New Wave na Core Music Radio i na Radio Wave.

To byl Kevin Twilight a Harmony of All. New Wave na Core Music Radio, tak Radio Wave s muzikou 70. a 80. let všech možných stylů, tedy New Wave, New Romantic, synthpopu, taky postpunku. A dáme si další muziku, protože tady pro vás mám už za chvilku Sparks a Angst in My Pants, to je věc z jejich desky z roku 1982, která nebyla nějak extrémně komerčně úspěšná, ale bylo to velice povedené album. Taky tady máme China Crisis a Wishful Thinking, je jeden z jejich největších hitů z 80. let, taková hrozně příjemná pohodovka. A jako první jsou tu Kissing the Pink a Desert Song, to je skladba z desky Naked z roku 1983, kterou produkoval mimochodem stejný producent jako slavnou desku Rio od Duran Duran. A je to na tom trochu znát, protože to má takové ty instrumentální nádechy a prostě to aranžmá, které slyšíte právě i na desce od Duran Duran. Takže Kissing the Pink a Desert Song tady v New Wave. A to je věc, kterou určitě nikde jinde jen tak neuslyšíte.

To byl klasik z tomu Never Never Comes. Já jsem trochu zachraptěl, tak se omlouvám. Nicméně, tahle ta muzika vás čeká v New Wave i následovně, protože takové věci z té hrajeme a jsou tu kapely, na které se tak trochu zapomnělo. Ale New Wave se pomalečku chýlí ke svému závěru, alespoň na týden, a tak si dáme OMD, ale se Orchestra Man Who Was in the Dark. A to je kapela, která vlastně v 80. letech byla tak trochu ve stínu těch slavných kapel, jako Depešáci, Duran, tak podobně. Ale dělali úžasnou muziku. No a potom se vrátili vlastně po mnoha letech i v 2000. a vydali několik desek. A my se podíváme na tu jejich vlastně poslední desku, která vyšla už celkem nedávno, v roce 2003, jmenovala se Bauhaus Staircase a my si z ní zahrajeme skladbu Evolution of Species, tady v New Wave na Color Music Radio a Radio Hey.

extinction. Tak to byly Orchestral Maneuvers in the Dark a jejich Extinction of Species, no Evolution of Species, pardon, z desky Bauhaus Starcase. New Wave se nachýlila ke svému konci, loučí se Jakub Melín od Mixpultu a mikrofonu na Color Music Rádiu i Rádiu Hey. No a na závěr jedna moc hezká věc ze samého závěru konce let 80. respektive ono je tak přelom 80. 90. let a to je skladba Falling a Joe Badalamenti a vlastně melodie z legendárního seriálu Twin Peaks. Tak si ji užijte na závěr New Wave a za týden opět naslyšenou.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
0: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

0: docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co tak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej. Na nic jiného.